0: Počkej, ty si zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí. A ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla doda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio FM+.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Pozor, mimochádná správa. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
2: CZ. Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Hausbrand Café, per favore.
10: Sí, signora.
9: I v malém šálku lze dělat velké umění.
11: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Na úřadu vlády dnes proběhne stávka kvůli přesunu důležitých agend na ministerstva. Protestovat bude asi 60 zaměstnanců, kteří se věnují lidským právům, duševnímu zdraví nebo závislostem. Obávají se, že změny mohou poškodit pomoc zranitelným skupinám. Podle nich hrozí oslabení nebo rozpad dosavadního systému podpory. Tragédie v Saharské poušti si vyžádala desítky obětí. V Nigeru zemřelo žízní 49 lidí poté, co jim v odlehlé oblasti porouchal kamion. Dva cestující ale dokázali ujít desítky kilometrů pro pomoc a upozornili úřady. Záchranáři následně objevili i další uvízlé vozidlo s více než 60 lidmi. Extrémní vedra a nedostatek vody dělají z cest přes Saharu jednu z nejnebezpečnějších migračních tras na světě. Čeští fotbalisté zvládli generálku na mistrovství světa. V přípravě v americkém New Jersey porazili Guatemalu 3-1. Skóre otevřel Patrik Šik, vítězný gól pak po návratu do reprezentace přidal Tomáš Chorý. Češi tak před šampionátem natáhli sérii neporazitelnosti už na 6 zápasů. Do mistrovství světa vstoupí za týden duelem proti Jižní Koreji. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Nemocnice v Klatovech má nový supermoderní rentgen. Přístroj za asi 11 milionů korun nahradil původní techniku, která už pomalu dosluhovala. Nový rentgen umožní nejen navýšit kapacitu vyšetření, ale také poskytne mnohem ostřejší a kvalitnější snímky při výrazně nižší radiační zátěži. No a jdeme taky na počasí. Dnes by u nás na západě Čech mělo být většinou zataženo. Postupně oblačno nebo polojasno. Dopoledne se ještě můžou objevit přehánky. Teploty dnes vystoupají mezi 17 a 20 stupňů.
4: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak jsme se dočkali, je tady pátek, krásné ráno, 6:03. Michal, ahoj. Jasmin.
2: Ahoj.
1: No a samozřejmě i náš David.
3: Ahoj.
1: Dobrý ránko. Lidi, David Guetta, Alphaville, Ava Max, s tím začneme a pak si popovídáme. Hezké ráno.
0: Hit Radio FM+.

0: 6 hodin, k tomu 5 minut, takhle vám hraje páteční hitrádio. Páteční hitrádio, ano, dámy a pánové, víkend na spadnutí. Za sebe musím říct, že se velice těším a schválně, kdybych se zeptal vás, kdo nás posloucháte, taky jste se nemohli dočkat víkendu? Jo, vidím nějaký přikyvování. Na co se těšíte nejvíc? Na co se těšíte nejvíc vy dva tady, co?
1: Já osobně na to, že se zítra ráno konečně vyspím. Aha, jinak jdu pak odpoledne zítra na poprvý v životě takovou tu psí jogu se štěňátkama, s labradorama. Já mám na to voucher už tak dlouhou dobu, ale pořád tam byly psi, co se mi nelíbí. A teďka je konečně labrador, takže
2: na
1: se tak těším.
0: Počkej, a ty tam jdeš jako se psem na tu jogu? Nebo že, jak to funguje?
1: Ne, tam dávají chovný stanice svý štěňátka. Aha. A ty si tam zacvičíš jogu a pak další minuty tam strávíš těma pejskama, ňufáte se
0: jo,
1: a tak.
0: Takhle, že ten pes tam je vlastně jenom jako na okrasu, že to je jako no, hezký.
1: No a tak někdo si ho vybere, pak se ho zamluví, aha, odnese si ho klidně jindy.
0: A počkej, to je
1: domů.
0: Super, ale to
1: no
0: je super.
1: Právě, no,
0: to je super. Takže budete mít novýho pejska. Dost možná, co David?
2: Hele, my jsme se ještě včera chystali nahory do Pece, ale jak tady koukám na počasí, tak to možná přehodnotíme. Sněžit nebude, ale pršet bude hodně právě.
0: Pršet bude dost, no.
1: A Michal?
0: No, já se budu opakovat celý léto, vlastně až do října, zase svatba. A těším se na jídlo, protože já jsem ten, co stojí u toho cateringu.
1: Počkej, teď si někdo musí myslet, že seš tolikrát ženatý, jako kdo
2: já
1: neví, že seš DJ.
0: Pracovně. A láduju se u cateringu celý den, celý večer a ještě mi na konci nabalej krabičky, no. Takové já jsem, však vidíš ten pupíček vždycky po letě, no, jak to vypadá. No tak, na co se těšíte během tohoto víkendu nejvíc vy? O tom bude minuta šampionu, napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a na co se nejvíc těšíte a celé nám to pošlete na 777 937 777. Teď Katy Perry, Teenage Dream na Hit Radio.

0: Tohle je Hit Radio, snídaně šampionů, je pátek, hezké ránko, 6 hodin 11 minut. Ptali jsme se vás, co chystáte na víkend, nebo respektive na co se nejvíc těšíte. O tom bude minuta šampionů, která začíná právě teď.
1: Lenka Bruntál, manžel má narozeniny, takže zahradní párty.
0: Andrea Budějce, rozlučka se svobodou, ne její.
1: Martina Sokolov těší se na zítřejší trenažér se skoku padákem.
0: Lukáš Lenškroun, jelikož vstává každý den ve 23.30, tak se těší, až se konečně vyspí.
1: David Jacler zítra pršet nemá, takže čeká výlet na Černou horu s dvojčaty.
0: Petra Svoboda nad Úpou na sobotní odpoledne je pozvaná na třídní sraz její třídy, které dělala třídní učitelku a pak jde na chatu.
1: Květa Děčín zítra jí přijede na celý den její milovaný tajný přítel.
0: Co?
1: A nevylezou z pelíšku. A v neděli výlet do Ústí nad
0: Labem. Nevylezou z pelíšku. Jana Horní Lideč připravuje dobroty a těší se na zítřejší benefiční akce záchranných složek.
1: Lenka Hranice těší se na Janičku, až dorazí do práce.
0: Petr Pavel Hamr u Třeboně. Jsem na cestě do práce, prší 12 stupňů, asi to otočím a pojedu to rozpad. Tak děkujeme za vaše zprávy, na co se těšíte nejvíc na víkend.
1: Mě baví ten tajný přítel, ale psala Květa z Děčína, já si myslím, že teď už tajný moc jako nebude tam, že Děčín není takový velkoměsto.
0: Jasně, zdravíme do Děčína, zdravíme rozhodně Květu a super plán, no, nevylíst z pelíšku celý víkend, to bude rošambo, no tak jo, tak ať chystáte na víkend cokoliv, budeme rádi, když si do batůšku přibalíte i Hit Radio, navíc připomínáme, že o víkendu můžete vyhrát parádní hodinky Garmin za 7 500, detaily podrobně a pravidla na webu hitradio.cz. Teď pojďme na další hity. Něco, co by vás v pátek ráno mohlo nakopnout, tohle je nejnovější rehab In My Head. 6 hodin 13 minut, hezké

0: Tyhle starý linky je naprosto boží, co? Já teda asi měsíc zpátky našel originální CDčko, album Meteora, jen si ho teda nemám lidi na čem pustit, tak jsem si ho vystavil. Tohle bylo In The End, konkrétně rok 2000, z debutové desky Hybrid Theory. Ladíte Hit Radio, Michal, Jasmin a David s vámi. Hezké ráno, chvíli po 6:45.
1: Jak všichni víme, tak se říká, že generálka má dopadnout špatně, aby potom se ten výsledek jako podařil, jo. Tak doufejme, že naši fotbalisti si v noci dneska vybrali chyby dopředu. Češi dneska sice porazili Guatemalu 3-1, ale bylo tam prej hodně chyb.
0: Počkej, jak dneska, když je 6 ráno?
1: V noci.
0: Jo, v noci.
1: Bylo tam prej hodně chyb, který se dost ukázali údajně, ale vyhráli jsme. Mm-hmm. Nikdo o tom neví, protože nikdo zatím moc neví, co se blíží, ale blíží se mistrovství světa samozřejmě.
0: Já nemám nejmenší tušení, co se tam na tom trávníku děje, teda já vám k tomu moc neřeknu. Hokej mi skončil, já už nemám co teďka.
2: Tak ty si hlavně myslel, že už i ten světový šampionát, který začíná příští týden ve čtvrtek, už skončil.
0: Budeme to vytahovat, budeme se dělat hlupáka, jo, budeme pokračovat na video.
2: Já se neskutečně těším a věřím, že i naši posluchači se těší.
0: Určitě, samozřejmě.
1: To zase budou všichni experti hlavně a hlavně my dva pak najednou.
0: No, my jsme ty největší experti na sport, teda tak, jo. Tak fotbal, teda mistrovství se blíží, na to se těšíme. No a co se blíží, taky další muzika, Cyril The Wanted, Walks Like Rihanna, no a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu pro nás, kdo nás hladíte. Pro vás, kdo nás hladíte na cestách. Hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará?

0: a plus 1 za 8999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
3: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
2: Klimatizace, co topí?
3: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
2: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
4: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
9: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
13: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
14: Pozor, mimořádná zpráva. Desachík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
15: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
16: Kaufland.
17: Jsou tady.
16: Jsou tady.
18: Jo, jsou tady.
19: Jsou tady.
16: Řekni to všem.
19: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
16: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
9: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Komplikace v dopravě a kolony teď ráno čekají u Plzně. Se zdržením počítejte na příjezdovce do města směrem od Losiné, kde pracují silničáři. Chvilku si tam počkáte.
4: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
5: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz
3: Hit Radio FM+.

0: roku 1978, teď v kabátu od Cyrila Stamlinin na Hitrádiu 6.31. Michal, Jasmina, David s vámi, krásné ráno. A David má...
1: Ranní update.
2: Do Plzně se sjíždějí fanoušci metalu, v amfiteátru Lochotín totiž začíná 15. ročník festivalu Metal Fest Open Air, který během 4 dnů nabídne 25 kapel z Evropy i zámoří a více než 35 hodin živé metalové hudby. Jakub Menšík má před sebou životní zápas, ve Francii hraje o své první Grand Slamové finále v životě. Utkání proti Alexandru Zverevovi z Německa startuje ve 14 hodin a 30 minut a my mu držíme palce. Češi letos pracovali na stát 155 dní, dneškem potom konečně začínáme vydělávat sami na sebe. Den daňových poplatníků je symbolicky okamžik, kdy lidé přestávají vydělávat na stát a peníze směřují jim samotným. Letos Češi pracovali na daně a odvody o jeden den méně než loni.
0: Tak to je pozitivní vlastně zpráva zase.
2: To je hodně dobrá zpráva.
0: Takže už děláme na sebe teďka, už nám to jde do kapsy.
2: Teďka už úplně cítím, jak se mi plní kapsy.
0: Já to vidím, no. Strčíš tam ruku, Davide, ještě, nebo jak?
2: Už je úplně plná ta kapsa.

0: plus Las Vegas ve vysílání Hit Rádia, americká parta Imagine Dragons 6.40. Dobré ráno. Pojďme si představit jednu konkrétní věc, kterou jsme zažili všichni. Jsme na cestě domů a najednou to na nás přijde. Začneme se kroutit jak paragraf, noha přes nohu, nepříjemná situace, známe, zažili jsme, co vy?
1: Ano.
0: Ano, tak to jsem chtěl slyšet. Tak tuhle věc vyřešili, prosím vás, v Japonsku. Japonsko testuje instalaci nouzových toalet přímo do rohu výtahu. Takže toaleta ve výtahu.
2: A co, když nejedeš sám?
0: No to je dobrá otázka. No. Ono to je teda hlavně proto, kdyby se ten výtah zaseknul na nějakou delší dobu, tak je to taková nouzovka. Ale může to jako nouzovka fungovat i třeba, kdyby člověk opravdu už jako byl na hraně. Jo? A přesně, jak ty říkáš, tak já jsem si to představil a byli bychom schopni vykonat potřebu, kdyby s náma ve výtahu jeli další tři lidi?
2: Ale já si myslím, že určitě ne, ale viděla jsem na to jednou na Facebooku, už je to pár let, takovej průzkum, co dělali, dost nechutnej, že teda někdo musel jít na záchod před úplně cizím člověkem a musí se pak jako vystřídat a že to jako vytváří nějaký pouto mezi těma lidma, že prostě jak to museli tuhle tu hrůzu zažít společně, tak se pak začali mít jako rádi a prostě skámošili se, nebo někdo byl i v páru potom.
1: Tak samozřejmě taky záleží na tom, jestli by to bylo na malou nebo na velkou, že jo.
0: To je, a jestli by to byla holka nebo chlap, že jo, tak jako my chlapi to máme jednodušší, i když já nevím, jak to máš ty, ale já když jdu třeba na malou a stojí vedle mě chlap, tak já mám problém.
1: Jo, tak to asi fakt máš problém.
0: Nicméně zpátky teda k těm toaletám v tom výtahu, jo. Já teda, když jsem byl malej, tak u nás v paneláku tohle normálně už jako fungovalo dávno, no.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Baumax slaví 10. narozeniny. 10 let.

0: relax.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
6: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
7: Sudovi šrot, republice ocel.
8: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
9: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.pracekuriera.cz. One by Allegro.
10: Emo na

0: Krony.cz.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
1: A 30?
2: Acema.
1: A 40?
2: Acema.
1: A 50?
2: Acema. Jde to i bez banky.
1: Hele, nezaseko ses?
2: Ne.
3: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na Chebsku v Plesné. Omezení tam nově čeká v ulici 5. května. A pozor si dávejte taky v Dobřanech, kde se pracuje v ulicích Stromořadí a Dragounská.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: magický čas, kdy někdo z vás možná vyhraje parádní dovolenou.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: Už nějaký druhý týden, Jasmin, nepletuli se, tady nepleteš. Máme soutěž, připoutejte se prosím, virtuální letadlo, sedadla A až F, řada 1 až 6 a na jedné ze sedaček na někoho z vás pořád čeká dovolená v hodnotě 40 tisíc korun od společnosti Invia a to dovolená pro dva dle vlastního výběru.
2: Když se vám zadaří, tak tohle můžete vyhrát, tuhle parádní velkou výhru. Pokud trefíte sedačku, kde tohle není, tak máte ještě šanci, že vyhrajete buď dvakrát lístek na Letenskou pláň Marka Ztraceného, nebo deskovou hru Člověče nezlob se, no a nebo trefíte sedačku, kde bohužel není vůbec nic.
0: A nebo když si sednete na tu, která už je zabraná, tak samozřejmě nevyhráváte taky nic. 800 937 937, volejte právě teď.
2: Měli jste nápovědy, měli jste taky typované sedačky už v klubu posluchačů, kam se registrujete přes web Hit Rádia. A doufáme, že teďka už to teda někdo zvládne.
0: Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
3: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Chutí z Plzně.
2: Ahoj, Tome.
0: Tome z Plzně, jaké máš ráno, Tome z Plzně, prší u vás?
3: No, pršelo tady celou dobu, chtěl jsem jít do práce na kole, tak jsem nakonec jel autem.
0: Chápu. Tak Tome, na tobě je si vybrat sedačku v našem virtuálním letadle. Sedadla A až F a řady 1 až 6. Tak jaká sedačka je ta tvá vysněná?
3: Tak jelikož jsem koukal na nápovědu, tak bych chtěl zkusit 1F.
0: 1F. 1F. Tak můžeme ti říct, že 1F je ještě volná.
3: Tak to je dobrý.
2: Tak Tome.
3: Tak ještě, aby to tam bylo.
0: Tome, já tě připoutám ještě nejdřív, jo. Přece jenom jsme v letadle. Tak. Tom je připoután na sedadle 1F.
2: Jak moc by si spřál tu dovču?
3: No, asi určitě moc. Jeli bychom s manželkou.
2: Tome. Na sedačce 1F. Říkám to správně, jo?
3: Jasně.
0: Na sedačce 1F není... Člověče, nezlob se. Není tam ani lístky na Marka Ztraceného.
2: A není tam ani vůbec nic, protože je tam dovolená za 40 tisíc! Gratulujeme!
0: Tomáši, letíš na dovolenou, ty bláho!
3: No počkej, to fakt není sranda, jo?
2: Není to sranda, je to tvoje!
3: Tak to je neskutečný. Před chvíli jsme v práci říkali, že každý, který bychom způsobili, a já se zrovna dovolám a trefím to.
2: Moc ti gratulujeme.
0: Tomáši, dovolená od společnosti Invia. Ještě to zopakujeme jednou, ať tomu věří. V hodnotě 40 tisíc korun pro dvě osoby a dovolená dle vlastního výběru je tvoje.
3: Tak moc děkuju. Teď teda nevím vůbec, co mám dělat.
2: Kam by se ti líbilo? Můžeš přemýšlet, kam by se ti líbilo tak, jako je. Samozřejmě pak se koukni, co Invia všechno nabízí, ale kdyby si měl takhle jako z první vystřelit, tak kam by ses rád podíval?
3: No, asi do Řecka.
0: Mm-hmm. Hezký. Tak na webu...
3: nebo Itálie, jedno z toho.
0: Tak na webu Invia.cz rozhodně najdete něco, nějakou parádní destinaci. Tak Tome, ještě jednou moc gratulujeme. Tak ty si říkal, že jsi na cestě do práce, tak ptal jsi se, co máš dělat. Já bych to možná...
3: Právě, že ne, já už jsem teď v práci. Jo,
0: v práci. A nechceš jít domů, že bys si to domů užít, co?
3: No, zabalím to dřív dneska.
2: Hele, a ještě mě zajímá, necháš to domů jako překvapení, nebo hnedka zavoláš ženě?
3: To si ještě musím rozmyslet. A se to veze děti do školky, takže možná ji nebudu vyrušovat.
0: No tak Tome, vydrž nám na telefonu, ještě jednou moc gratulujeme a zvládni to teda v práci dneska. Zatím ahoj.
3: Tak jo, moc vám děkuju.
2: Ahoj.
0: Yeah. A je to pryč.
2: Je to pryč, strašně moc gratulujeme, závidíme samozřejmě taky, ale přejem, bude to bomba.
0: A samozřejmě děkujeme i vám, kdo jste se do soutěže zapojil. Rozhodně všem soutěžím není konec, tak určitě pro vás někdy zase brzo něco nachystáme.
4: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
3: Senkor.
4: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Streamuj, pás, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
0: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko patří mezi země s nejnižšími mzdami v EU. Hodinově bereme zhruba 57% evropského průměru, i když platy dlouhodobě rostou. Rychleji ale zbytek Unie dohánějí Litva, Polsko nebo třeba Estonsko. Nejvíc si polepšili lidé s nízkými příjmy. O výši mzdy rozhoduje hlavně vzdělání, pohlaví a kolektivní smlouvy. Většina mladých Čechů na vlastní byt nedosáhne. Ceny nemovitostí za posledních 5 let vzrostly zhruba o polovinu. V Praze a Brně je podle expertů nedostupná už i garzonka, hlavně pro mladé lidi. Průzkum ukazuje, že 55% mileniálů a 59% generace Z považuje vlastní bydlení za finančně nedostupné. Mnozí tak končí v drahých nájmech a hůře vycházejí z penězi. Obří čínské investice v Maroku znepokojují Evropu. Na severu Afriky rychle vyrůstají čínské továrny na díly pro elektromobily. Jde o miliardové projekty, které mají posílit výrobu a snížit ceny oproti Evropě. Evropská unie se ale obává, že Čína tím obchází cla a přes severní Afriku dostane levnější zboží na evropský trh. Maroko naopak láká investory daňovými úlevami, levnější energií a přístupem na velké světové trhy. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Více než 20 obcí z jihu Plzeňska protestuje proti výstavbě větrných elektráren. Rezortu pro místní rozvoj už poslali své námitky. Připojila se i řada spolků a jednotlivých občanů. Podle starostů některých obcí není krajina od hradu Radyně k zámku Zelená hora u Nepomuku pro vysoké větrníky vhodná. A jak vypadá dnešní předpověď? Na západě Čech by mělo být zpočátku zataženo nebo oblačno, postupně i polojasno. Na teploměrech naměříme mezi 17 a 20 stupni. Dopoledne se můžou objevit přehánky, ojedinělé bouřky.
9: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz.
10: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: A taky Davidem. Krásné ráno.
11: Krásný ráno.
12: Snídaně šampionů.
7: 1F. 1F bylo to magické místo v našem virtuálním letadle. Připomínáme pro vás, kdo jste se přepojil až teď, že padla výhra, dovolená v hodnotě 40 000 korun pro dvě osoby dle vlastního výběru. Vyhrál to Tomáš z Plzně, tak ještě jednou gratulujeme.
11: To měl Tomáš moc hezký páteční ráno, musím říct.
7: Ty bláho.
13: Já jsem vlastně nevědomky celou dobu radil, že já jsem říkal, proč si nesedáte k oknu.
7: To je vlastně fakt, takže 1F hezky u okýnka s výhledem na tu vysněnou destinaci, kam si Tomáš vybere. Ego a Robert Burian, další muzika pro vás, 3 minuty po 7, hezké ráno.
14: Hit Radio FM+.

0: Ego Robert Burian, žijeme len raz.
1: 7:07, tohle je páteční Hit Radio. Přejeme krásné ránko.
2: Potřebujeme teďka vás všechny, kdo chodíte do práce a zároveň máte nějaký vztah. Zajímá mě, jak to máte doma s usínáním. Chodíte spát spolu nebo každý zvlášť? My to teďka doma totiž řešíme, že jsme si vždycky navykli na režim toho druhýho. Mm-hmm. Že než jsem znala svého Kubu, chodila jsem třeba v 10. Jo. Pak jsem poznala jeho, od té doby jsem chodila spát třeba ve 2, ve 3 ráno. Pak jsme si to ustálili na nějakou jako 11. nebo půlnoc. Ale teďka, když já vstávám ve 4:30, tak on odmítá chodit stejně brzo jako já. Přitom, kdyby to chtěl on, ať jako jdu nějak dřív, mm-hmm. kdyby se to týkalo jeho, měli jsme to naopak, tak já jsem jako, že šupky, upky do pery, mě to vůbec nevadí. Ale takhle vlastně v tomhle tom se rozcházíme a říkám si, že to musí mít strašná spousta domácností tohle.
1: Tak vy, kdo nás posloucháte, já když řeknu, že jsem býval ponocovačem, tak byl jsem jeden z vás, konkrétně ten chlap, který je pak ještě na tom telefonu nebo na tom času a něco se tam prostě dělá a ta holka jde spát. Samozřejmě není to takhle pravidlem, jo. Občas tam proběhlo i něco, co bylo potřeba zařídit. Ale teď právě se změnou jako toho ranního režimu vysílání, tak se často stává, vlastně skoro furt se stává, vlastně jenom se stává, že chodím spát dřív, jo, protože ten režim tě tak jako přepne a já mám v 9 večerku a teďka v 9 se mi vypne ten telefon a prostě nebo se přepne do toho režimu nerušit a už jako spím.
2: A spíte oba, nebo jdeš dřív i než partnerka?
1: Já nevím, co dělá ona, já prostě začnu chrápat a spím, no, tak co David, jak to je u Davidu?
3: Já už tak strašně dlouho vstávám takhle brzo, že já už vlastně ani nevím, jak jsem to měl předtím. Teďka prostě zalehneme v 10 a ráno v 5 budíček.
2: No ale oba teda, takže chodíte prostě ve stejnou dobu, to je jedno, kdy kdo usne, ale v posteli jste teda přítomní oba ve stejný čas.
1: No. No tak samozřejmě, kdyby něco bylo, ještě tak ať prostě tam potkáme oba dva dohromady.
3: No tak jdeme spát v 10:05 třeba. No.
2: Tak jak to máte doma vy? Děje se vám taky tohle, případně kdo z vás chodí spát dřív a jestli to tomu druhýmu vadí nebo ne, jestli se snažíte najít nějakou cestu, to nám dejte vědět. Vy jste pubertáci.
1: 777-937-777, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku na WhatsApp nebo nám to pingněte jako SMSku. My k vám pingneme další skvělý hity Ed Sheeran, Sapphire. To má 3 minuty, tak hezké ráno. Jak

0: takhle vám hraje páteční Hit Radio, tohle je snídaní šampionů. Taky Meredith Brooks a Pitch, minutu po 7:45, dobré ráno. Rozjeli jsme tady téma, ptali jsme se vás, jestli chodíte s vaší polovičkou spát společně.
1: Co když třeba jeden může vstávat v 9 ráno a druhej vstává ve 4:30? Tak to je u nás doma a zajímalo mě teda, jestli usínáte spolu, anebo ne.
0: A vy teda chodíte spolu?
1: Chodíme spolu, ale jinak, co se týká usínání, tak hele, snaží se prostě aspoň párkrát do týdne, mi splní to přání, že jde spát jako se mnou, jo. Teda, že jde prostě usínat vedle mě.
0: Splnit to ale... přání, že ten...
1: ale většinou prostě říká, hele, tak teď já vstávám takhle pozdě, tak proč já půjdu spát tady jako v 9:30, jako.
0: To je fakt. David se nadechoval, něco ho napadlo.
2: No, podle mě nejhorší to, když nejdete spát stejně, že ten druhý potom přijde později a zbudí tě.
1: Ne, já jsem tak tuhá, jak vstávám takhle,
2: tak
1: že
2: to máš dobře,
1: jsem
2: jo?
1: v pohodě.
0: Tak to mám taky, já jsem taky tuhoň. Ale kolem mě by mohly padat rakety a nevím nic. Nicméně ptali jsme se vás, jak to vypadá u vás doma, tak píše třeba Veronika. Manžel tak chrápe, že vždycky uteču, abych šla spát dřív, ale když se mi to nepovede, tak pak ne a ne zabrat. Jste skvělý, Veronika.
1: Verunko, děkujem. Pavel, čus, moje manželka chodí spát okolo 9 večer, okolo 11, aha, co to píše? Ona vstávala 5:30 a já ve 3 až 4:30 a někdy ve 2:30, to je dost matečná zpráva.
0: Ty tomu nerozumíš?
2: Ten stával teda asi hodně ráno teda.
0: zdravíme Pavla, tak je tady hlasovka od Lukyho.
3: Ahoj, tady Lukáš, tak když každý vstáváme do práce jinak, já teda o ty 11:30 v noci, manželka vstává o 4:30 ráno, tak chodíme spát stejně, i včetně víkendů, po celých 6 let, co jsme spolu.
0: Takže
3: hezky. Usínáme spolu, no.
0: To je hezky.
1: Hezky. Péťa, já chodím spát kolem 10:00, manžel je noční sova, většinou ještě ve 12 kouká na videa a pak se ráno diví, že se cítí hrozně.
0: A to bylo to, co jsem dělal, než jsem začal vysílat ráno. Taky jsem pak prokrastinoval, koukal jsem na nějaký videa a člověk u toho najednou zjistí, že je hodina pryč. A nic moc pak teda ráno. Píše taky Romana, ahoj, já vstávám ve 4 do práce, žena pracuje z domova, chodím spát dřív a ona přijde až později, jinak by to u nás nefungovalo. Každý potřebuje dostatek spánku.
1: No, to si taky myslím. Tinka ještě píše, ahoj, tak nejlepší jsou oddělený ložnice, já jsem se tomu ze začátku bránila, ale teď si to nemůžu vynachválit. Vstávám o 2 hodiny dřív než můj muž a proto chodím spát o dost dřív než ona. A vždycky mě nechtěně zbudil, když si šel lehnout. Já zase jeho, když jsem vstávala. Teďka s oddělenýma ložnicema absolutní spokojenost.
0: Pojďme ještě, zvládneme 2 hlasovky, jednu od Věry. Věry?
4: Čauky rádio, tady Věry. My s přítelem chodíme spát spolu, i když on stává v 5:20, já až v 6 hodin. Ale on mě budí, takže já nepotřebuju žádný budík si nastavit, takže on přijde, vzbudí mě, tak to je super. Když jdeme spát spolu, držíme se hezky za ruku, takže je to paráda. A občas se teda stane, že přítel jde s klukama někam na pivo nebo takhle, takže jdu spát sama. A tím, že už jsme si teda zvykli na to, že takhle spolu chodíme spát, tak... Když jsem sama, tak se mi teda těžko usíná.
1: Vy tam máte rozdíl jenom 40 minut. To takový rozdíl není. My tam máme asi 5 hodin, takže...
0: Ale pro někoho je třeba i 5 minut jako velký rozdíl,
1: no,
0: nevíš?
1: Jako porádu,
0: jo, Davide.
2: Záleží, co dělá.
0: Miles Smith, nice to meet you. 7:20, dneska ráno.

0: Nice to meet you na Hit Rádiu v 7.22. Za nějakých 10-15 minut budete opět soutěžit. A to o buket růží, 100 růží. S doručením, tak rozhodně nechoďte daleko od rády a počkejte na to. Počkejte i na další hity. Já teda musím říct tohle, Get Far The Radio jsem v rádiu nehrál třeba tak 8 let. Tak se na to těším, až se to dáme společně celý a přidáme samozřejmě i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pátek ráno frčí. Hezké ránko.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Výprodej Radčice.cz. Nakupte si nejvýhodněji. Velký výprodej outdoorového a sportovního oblečení, bot a kempingového vybavení značek Hana, Keen a dalších od 9. do 26. června v plzeňských Radčicích. Slevy až 80%. Nové zboží každý den. Více na výprodejradčice.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
4: Senkor.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
6: www.projektantbudoucnosti.cz.
7: Go, go, go, gorila!
8: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.
9: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
10: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
11: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
16: Ahoj, tady Jelen.

0: Centropol.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
5: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Několik dopravních omezení taky dnes čeká na hlavním tahu z Plzně do Karlových Varů. Zdržet se můžete v Toužimi a taky v Bečově nad Teplou. Místy provoz řídí provizorní semafory.
6: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
7: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz
8: Hit Radio FM+.

0: tohle je The Hit Radio 7.31. Dobré ráno. Michal Jasmina, David s vámi. David má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Brit míří přes Atlantik v lodi menší než je člověk. Mořeplavec Andrew Bedwell vyrazil z Kanady na 3,5 tisíce kilometrů dlouhou plavbu do Británie. Chce ji zvládnout v plavidle dlouhém jen 1,2 metru, které si sám postavil. Cesta mu bude podle odhadů trvat zhruba 90 dní.
0: Řekni, co tě k tomu vede, jako?
2: Jako vyrazit na tu cestu?
0: No, takovým jako takový kocápcům.
2: Třeba manželka, no? Solo cestování láká čím dál víc lidí, začít může být jednodušší, než se zdá. Cestování o samotě se stává silným trendem, ale mnoho lidí z něj má stále obavy. Zkušení cestovatelé radí, že strach z toho, co se může pokazit, je větší než realita samotné cesty.

0: Průměrné úvazky v Česku rostou, lidi pracujících na zkrácený úvazek v Česku přibývá, až přes 70% tvoří ženy. Často je k tomu vedou péče o děti, rodinu nebo ostatní důvody. Podle statistik jde o dlouhodobý trend, počet těchto úvazků od roku 2018 výrazně roste.
1: Ty máš vlastně, Davide, taky takový částečný úvazek tady, že?
0: Jak to myslíš?
1: No tak ty máš ještě jinou práci, ty se odskočíš sem.
0: Je to tak, ale vy, pokud se nepletu, tak vy máte jenom zkrácený úvazek.
1: To není úvazek, vy za to máte peníze tady.
0: Tak od 6 do 9.
1: Pojďme soutěžit. Rychlá pětka z Florea.cz. Hrajete o luxusní kytici 100 růží s doručením. Je to odrůda.
2: Retort.
1: Píšte, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Matrix Golden, Hit Radio 735 a jdeme rozdávat tento týden poslední luxusní kytici 100 růží a to s doručením od Florea.cz.
1: Rychlá pětka. Ať už chcete někomu poděkovat, za něco se možná omluvit, a nebo jenom vykouzlit úsměv, tak Florea, která patří mezi jedničky v České republice, vám pomůže doručit čerstvý kytičky tam, kde udělají tu největší radost.
0: No a my máme ve vysílání Péťu. Péťo, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
1: Ahoj.
0: Hezké ráno. Tak komu by si věnovala kytičku? Sobě anebo někomu jinému?
2: Určitě asi pravděpodobně někomu jinému, buď to mojí mamince, která pro nás dělá první poslední, anebo kytičky rozdělím mezi maminku a tchyni.
0: Takže pade na pade, anebo tchyně, 5 růží, maminka 95.
2: Já bych to dala pade na pade.
0: Tak Peťo, pojďme na to.
3: Otázka první, 5 vteřin na odpověď.
1: Který kontinent je domovem pro pyramidy v Gíze?
2: Afrika.
0: Já to ani nestih pustit, ten odpočet. Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaký pohádkový hrdina létá na létajícím koberci a má za kamaráda Džina z lampy?
2: Aladin.
0: Přesně tak, Peťo.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Se divím, že jsi nedal, že chodí s Jasmínou, když jsem tady. Ale dobře. Kolik dní má pracovní týden?
2: 5.
0: Ano.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Peťo, budeš vědět, jak se jmenuje hlavní město Slovenska?
2: Bratislava.
0: Přesně. A pojďme na tu poslední. Asi pravděpodobně úplně nejtěžší otázku, která kdy v rychlé pětce byla. Jsi připravená?
2: No, jsem.
0: Tak pojďme.
1: Kolik je celkem růží v Phuketu, o který soutěžíš?
2: 100.
0: Yeah. Peťo, ty jsi neskutečná, takže když to rozdělíš, je to pade na pade, případně maminka bude mít radost z celý stovky růží, tak je to tvoje.
2: Super, děkuji moc krát, mám velkou radost.
1: Moc gratulujem, to jsme rádi.
0: A co tě dneska čeká ještě, kam pak pádíš, do práce?
2: Do práce.
0: Mhm. Máš to na dlouho dneska?
2: Dneska právě ne, dneska chvilinku.
0: No, tak super, tak užij si víkend, kytičku pošleme a zase někde ozvi. Peťo, měj se krásně, ahoj.
2: Děkuju, hezký víkend, mějte se hezky.
1: Taky, ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: doma. Tohle sedí, tohle platí, pod to se podepisujeme. Činasky, první signální 7.41 na Hit Rádiu, hezké ráno. Dneska odpoledne kolem 14:30 může český tenis zažít opravdu velký moment. 20letý Jakub Menčík nastoupí na Roland Garros proti Alexandru Zverevovi a ve hře bude postup do grandslamového finále. Jo. Už teďka ale Kuba přepisuje historii, on se totiž stal nejmladším českým semifinalistou na grandslamu v Open éře a zároveň prvním Čechem od roku 2010, který se dostal do semifinále Roland Garros. Tehdy to byl, jestli vzpomenete, Tomáš Berdych.
1: Jo. Toho milovala moje babička, když žila, ona vždycky koukala na tenis a vždycky ten Tomáš.
2: Jako takhle, ono to není až tak úplně dávno, jo. Berdych skončil podle mě před kolika?
0: Tak to nevím.
2: 7 lety.
0: To po mě chceš moc. No nicméně, pokud by se Menčíkovi podařilo postoupit, tak by taky navázal na Petra Kordu, který byl posledním českým finalistou pařížského grandslamu v roce 92. A my se vás ptáme, kdo jste teďka u rádia. Budete dneska sledovat tenis? Někdo jo, někdo ne, tak vy, kdo jo, tak budeme Kubovi Menčíkovi držet všechny palce, ať se mu teda podaří velký krok v kariéře, ať tu naši republiku taky trošku zas udělá víc známou. Za malou chvíli další hity Leony, John Newman, no a samozřejmě taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
4: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Rádio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
5: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
8: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
9: Farmapark u Toma, tady to všechno začíná.
10: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
9: Farmapark u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
10: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: firmanazážitky.cz.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: Baumax slaví 10. narozeniny.
6: 10 let skvělých nabídek, inspirací a zvelebování.
5: Přijďte si užít narozeninovou show plnou hudby a zábavy v neděli 7. června do Baumaxu v Karlových Varech.
6: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a

0: Showmax.cz.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si teď pozor na Rokycansku. Vozidlo údržby vás zdrží na trase do Břív-Strašice. A pracuje se taky na příjezdovce do Domažlic směrem od Horšovského Týna.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Hory, tohle je Leony. A tohle je páteční Hit Radio. 7.53, dobré ránko, šampioni.
1: Jsou mezi náma lidi, kteří si za 28 let postaví třeba dům, někdo porodí děti, někdo je rád, že je rád. A pak je tady Carrie Bradshaw, která za stejnou dobu pořád hledá toho pravýho chlapa. Seriál Sex ve městě zítra oslaví 28 let od premiéry prvního dílu.
0: Vidíš to, 28 let a já jsem neviděl ani jeden díl. Ale co teda musím říct, ta moje se teďka dívá na nějaký, já nevím, jestli jsou nějaký nový díly, nebo jestli sjíždí nějaký starý. A říkám, na co se to koukáš? Tam se furt někdo s někým miluje. Takže, a ona říkala, to je ta pointa. Já říkám, jako jak pointa? Já jasně chápu, že se to jmenuje Sex ve městě, ale jako, že teda 28 let natáčejí, jako, tak to jsou jiný filmy, jiný platformy na tohle, ne?
1: No to je hustý, že vlastně jako dokázali natáhnout randění jedný ženský na 3 dekády. Mm-hmm. Nicméně teda ta hlavní herečka Sarah Jessica Parker, která hraje tu Carrie, tak ona si vymínila, že při natáčení se nebude muset nikdy svlíct a fakt se nikdy nesvlíkla.
0: Tak co to je za, pořád
1: tohle? To je za milování ve městě,
0: co
1: jako.
0: To je za pořád. Takže 28 let, takhle, je mi naprosto jasný, že mezi vámi, kdo nás sledíte, je spousta milovníků sexu ve městě, já to nechci schazovat, je to určitě bezva.
1: Zítra 28 let, takže možná, kdo jste to taky neviděl nikdy, tak se to zítra můžeme takhle jako připomenout.
0: Já si myslím, že řekneš, že je možnost se během víkendu teda všechny ty díly za 28 let zkouknout, jo? Tak jestli to někdo dáte za víkend, jste opravdu dobrý. Tak co vám dáme teď my do 8, než David přehodí další zprávy, to bude Pink. Runaway, no a po celé se můžete těšit na speciálního hosta. Dorazí Richard Krajčo, hezké ráno.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Z práce domů to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná.

0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio FM Plus.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
0: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
7: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Doprava bude v Česku jako každé léto komplikovaná. Letní opravy silnic přinesou omezení na hlavních tazích i ve městech. Během prázdnin začnou desítky oprav silnic a dálnic po celé republice. Řidiči musí počítat s omezením na D1, D5 i D11 a také ve velkých městech. Silničáři varují před zdrženími a doporučují plánovat cesty s časovou rezervou. S koncem topné sezony je podle expertů nejlepší čas v roce měnit dodavatele energie. Podle dat poradenské služby Revido má dnes výhodně nastavené energie jen zhruba pětina z nás. Změna nám přitom může ušetřit i tisíce korun měsíčně. Podle čeho dodavatele vybírat, řekl Jiří Matoušek ze společnosti Centropol.
9: Doporučuji spotřebitelům, aby se podívali i na dodavatele, to znamená nezaměřili se jenom na cenu, podívali se na například recenze, které jsou velmi důležitou, měly by být důležitou součástí výběru dodavatele. No, doporučuji, aby se podívali i na jeho velikost a historii.
8: Výhodné nabídky bývají u fixací na 1 až 2 roky. Podle odborníků je bezpečnější spíš časově omezený závazek. Na řekách přibývá provoz a záchranáři proto cvičí zásahy u nehod. Stát eviduje tisíce malých lodí a stovky velkých plavidel. Záchranáři proto nacvičují krizové scénáře a postupy při nehodách. V Česku ročně utonou zhruba 200 lidí, dlouhodobě ale počet obětí klesá. Předloni jich bylo nejméně za poslední roky. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Nemocnice v Klatovech má nový supermoderní rentgen. Přístroj za asi 11 milionů korun nahradil původní techniku, která už pomalu dosluhovala. Nový rentgen umožní nejen navýšit kapacitu vyšetření, ale také poskytne mnohem ostřejší a kvalitnější snímky při výrazně nižší radiační zátěži. No a jdeme taky na počasí. Dnes by u nás na západě Čech mělo být většinou zataženo. Postupně oblačno nebo polojasno. Dopoledne se ještě můžou objevit přehánky. Teploty dnes vystoupají mezi 17 a 20 stupňů.
0: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i Motopneu servis. Pneuhájek.cz.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
13: Jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
14: Dobré ránko.
11: Krásný pátek vám všem. Snídaně
14: šampionů. Dalo by se říct, že atmosféra tady ve studiu je až nakažlivá, tak doufáme, že i třeba u vás v práci máte veselo, jako my tady, hezké ráno.
11: Za chvíli s náma ve studiu Richard Krajčo, taky čerstvá Miss Grant, ale taky zpěvačka Dominik Aláďa a představí nám nový společný song?
14: Tak na to počkejte teď, Alex Warren, Before You Leave Me, hezké ráno.
0: Hit Radio FM+.

0: Alex Warren, Before You Leave Me, tohle je páteční Hit Radio, hezké ráno. A my už to ve studiu nejsme sami, jsou tady s námi hosté, Richard Krajčo, ahoj Rišo.
1: Ahoj.
0: A taky
1: ahoj.
0: Dominika Láč, ahoj.
2: Zdravím, děkuji moc za pozvání.
0: Ahoj, jaký krásný máte ráno, jaký máte ránko?
2: Skvěle.
0: No, sehraný.
2: Já myslím, že můžu říct, že když se objevila informace, že vy dva spolu budete mít song Půlnoční hřích, takže si všichni řekli, cože, jakože, co to je za spojení, tak jak tohle vzniklo, koho to napadlo, jaký byly reakce?
1: My taky říkáme, že to je unexpected spojení. Ale prostě když mě napadla písnička Půlnoční hřích a věděl jsem, že chci, aby to byl duet, tak já nevím, já jsem si prostě Domču jako vysnil, protože já ji mám za takovou jako, my jsme 4 roky přátelé na TikToku.
2: Ano, my jsme měli
3: přátelé na TikToku.
1: Ano, my jsme
2: TikTok měli, to nějak ukazuje nově.
1: Ano, my jsme měli výročí, nám to naskočilo a já jsem si vlastně uvědomil, že ji sleduju strašně dlouho a že ona je pro mě takovou metaforou vlastně toho textu. No tak já jsem to zkusil, tak jsem ji asi před 3/4 rokem nebo před 5 rokem zavolal. Nebo napsal vlastně, vy napsal?
2: Napsal,
1: jsem,
2: napsal.
1: No a Domča...
4: Odepsala. Pravděpodobně.
1: Hele, no. Jestli Domča něco nedělá, jo, tak to jako, že odepisuje prostě. Jo, to.
4: Tak to máme stejně, já teda
1: to
4: taky...
1: To mají všechny děti, ty
4: 240,
1: vole.
4: 240, no,
1: je, promiň,
4: no souhlasím, no, 208 nepřečtených zpráv, takže...
2: Jo, já to mám taky hodně. No. Jako
1: ona se teda pořád vymlouvala na mis, jo. Ale já jsem pochopil,
2: 718,
1: že tam... 718, fakt. No a prostě ty, ta mladá generace to má jako jinak, než my důchodci, jo.
2: Tak,
1: ale jinak jako ji musím pochválit, jak byla profesionální.
4: Mně se líbí, že jsi zmínil důchodce, protože Richarde, my dva jsme důchodci a vlastně Jasmin tady z Domy, tak jo, jasně, no.
2: Domy, jaká byla tvoje reakce potom na to? Protože já nepředpokládám, že se něco takového dá čekat, že se zrovna Richard tobě ozve.
3: Já jsem to vůbec nečekala, samozřejmě sledovali jsme se nějak na TikToku a začala jsem se hodně věnovat té hudbě a hodně mě to překvapilo a první, co tak jsem volala mámě, že mami, to musíš slyšet, co se teď stalo a kdo mě požádal o to, jestli spolu nenaspívám písničku, že sedni si na to. A fakt jako, fakt jsem měla hroznou radost.
1: Mamka to schválila.
4: Takže všechno, jak má být. No tak, co kdybychom si tu písničku teďka pustili, ať si to všichni užijeme, ať naši posluchači ví, o čem se vlastně bavíme, jak ta vaše novota zní, jmenuje se to Půlnoční hřích, tak představte si, Richarde, jo, Domy, kdybyste byli třeba jako v rádiu, jo, představte si, že jste jako v rádiu, čistě náhodou, kdybyste si to měli jako uvést, jako moderátoři rádiový.
2: Jo, takhle,
1: počkej, už mám, jo. Takže, dámy a pánové, teďka uslyšíte píseň o tom, že nic není nemožné.
2: Užijte si.
4: Krištof a Dominika Láďa, Půlnoční hřích. Naprostá premiéra tady na Hit Rádiu 808. Tak si to dejte a pěkně nahlas. Hezké ráno.

0: Krištof a Dominika Láďa, Půlnoční hřích. Premiéra Féteru Hitrádia 8 hodin 12 minut. No a vy, kdo jste se připojili k našemu vysílání až teď, tak připomínáme, že tu máme i vzácné hosty. Richard Krajčo, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: A Dominika Láďa, ahoj Domi.
2: Krásné ráno.
0: Krásné ráno. Vy dva jste vlastně, my jsme tady už teda nakousli, my jsme se shodli, Richarde, že my jsme tak trochu důchodci a tady holky, že jsou trošku jako jinačí generace.
1: Ale, jsme skvělí důchodci. A, takový jako, víš, jakoby duší jsme mladí. A...
0: takový boomři důchodci. Takhle, vy dva jste vlastně teda každý z úplně jiného světa. Jeden vyrost na rádiích, druhý na sociálních sítích, jeden sbíral fanoušky na koncertech, druhá na internetu. Tak mě zajímá, co jste si vlastně o sobě mysleli, než jste se poznali.
1: No, tím, že já jsem začal na TikToku, když TikTok v podstatě začal, jo, a moje děti, to tehdy bylo ještě Musical.ly, ne?
2: Jo.
1: Že jo? A moje děti vlastně Domču sledovali, moje holčičky sledovali vlastně od začátku asi, tak já jsem ji bral jako tak nějak...
0: Jako svojí.
1: No tak trochu jako jo, prostě, jak to tak člověk sleduje, ono je to, jako se ti to stane třeba někde, když jdeš po městě a někdo ti najednou řekne čau, a pak ti řekne, ježíš, promiň, já tě vlastně neznám, ale já tě vlastně jako znám.
0: Jasně.
1: Jo, tak já jsem to měl takhle, že znám celou její tvorbu a...
2: Yeah.
1: A její maminka mě poslouchala, takže ona to má podobně.
2: Co ty, Domi? Mám, já jsem to říkala i tady Richardovi, že jsem jeho píseň vlastně Cesta zpívala ještě, když jsem byla na základce asi ve třetí třídě.
0: My jsme tady vlastně všichni vyrostli na tobě, Richarde. Jako.
2: Ne, fakt jsem na něm vyrostla a bylo mi ctí to, že se mi ozval, že jsme mohli společně takhle propojit ty světy a vlastně si myslím, že lidi to neočekávali, ale je to za mě krásná písnička, která sedne přesně každá generaci.
3: Nebála se, že budete mít třeba nějaký rozdílný pohled na tu tvorbu?
2: Já si myslím, že právě Richard je tady profesionální a já si myslím, když do toho dám 100%, tak já taky, takže jsem se nebála, věděla jsem, že jsem dobrých rukou.
0: A byl třeba ve vašem okolí nějaký, jak to říct, takový zlý jazyk, který vám říkal, jako, hele, tohle nebude fungovat, na to se vykašlete? Byl někdo takový?
1: Já musím říct, že i kdyby takový někdo byl, tak já jsem tak paličatý prostě a tak zapálený vždycky pro ty věci, že já už potom nevidím, neslyším.
0: Jaký se znamení, Richarde?
1: Já jsem blíženec. Ale s ascendentem v Beranu.
0: Já jsem Beran, takže naprosto...
3: A my jsme dvě bíčice tady,
2: ano,
3: že?
2: Ano, a moje manka Beran.
3: No. Yeah.
0: Tak jsme se tady, tak jsme se tady potkali.
1: Rohatý.
0: Když se podíváme do studia na to nahrávání, tak kdo z vás dvou byl takový ten jako větší perfekcionista? Kdo chtěl dořešit ty detaily a proč zrovna ty, Richarde?
1: No tak protože já jsem je hlídal samozřejmě.
2: No jasně, musí být.
1: No a měl jsem jakoby jasnou představu, ale překvapila mě. Jako já musím říct, že mě překvapila. Jo, protože přece jenom ano, my jsme se jako xkrát předtím potkali a zkoušeli jsme a bla. Ale vlastně v tom studiu je ta práce trošku jiná. A ona tam přijela ještě jiná holčička, než jako co byla u nás doma. Jo, přijela tam taková strašně jakoby pokorná, připravená, na všechno říkala děkuji, omlouvám se třeba.
2: Stokrát za den.
1: Opravdu, jakože já jsem toho ve studiu zažil hodně, ale vlastně takhle jakoby pokornou spolupráci ještě ne, takže já vlastně z toho pak měl radost, že jsem se i nespletl, protože já si myslím, že ta lidská energie je potom ve výsledku to nejdůležitější. Musím říct, že se mi staly spolupráce, kdy jsem si říkal, možná jsem to neměl dělat. Ne proto, že by ta píseň nedopadla dobře, ale proto, že jsem zjistil, že lidsky jsme prostě každý úplně někde
0: jiný. My jste sem přišli představit vaši písničku Půlnoční hřích, my jsme si ji hráli, samozřejmě zahrajeme ji ještě jednou.
1: Tak jo, dvakrát.
0: Neuteče našim posluchačům, kteří nás začali ladit až teď. Já tady koukám teďka na YouTube komentářů. A je tady třeba už nejde pustit z hlavy, je to hitovka, opět jste se vyřádili, Domy k tomu dodává šmrnc, prostě hit nejen pro letošní léto, taky tady je třeba za mě hodně povedená songa, Půlnoční hřích je něco jiného než Cesta, ale fakt pecka, těším se na koncert. Jo, takže jsou tady oslavné komentáře, nicméně samozřejmě ke každému songu patří i ty negativní. Řešíte to třeba někdo? Jako kdo z vás dvou víc řeší, když někdo napíše něco negativního? Vám třeba pod příspěvek, co?
1: Řešíš to? Řešíš?
2: Ne, už ne.
1: Ne, já už taky
2: jsem zvykla.
3: Domi, ty seš strašně spoustu let, že jo, na sociálních sítích. Ty jsi tak začínala, vyrostla si tak. Je to u té hudby potom jiný teda? Bereš si to nějak k srdci, nebo už seš fakt tak otrkaná?
2: Asi jsem otrkaná, bych řekla, ale samozřejmě nějaká konstruktivní kritika mi vždycky něco dá, spíš než vezme, ale musí to být fakt konstruktivní a když někdo napíše nějaký zlý komentář, tak to vůbec už neřeším, protože to nemá cenu.
3: Ty jsi s tou hudbou ale začala vlastně celkem nedávno. nedávno, řekněme. Ty máš za sebou ale už IPčko, že jo?
2: Ano.
3: A ano. Takže kolik? To se jmenovalo jak?
2: To se jmenovalo Ta, co chci být. Mm-hmm. A vlastně to byl takový mix všeho. My jsme se zrovna o tom dneska bavili, že jsem tak zkoušela různě, co mi sedne a v čem se najdu a co se lidem bude líbit. A myslím si, že to tak v sobě sedlo, ale nebylo to úplně jeden žánr, takže bych chtěla určitě teď pokračovat v té hudbě. Jsem ráda, že jsme takhle naspívali teď tu píseň.
0: No a kdybyste si měli takhle čistě teoreticky vyměnit na jeden den svoje životy, jo? Tak čeho byste se báli nejvíc? Tak Richarde, kdyby si se měl na jeden den převtělit teda do domy?
1: Já nevím, jestli by mi slyšela ta korunka.
3: Yeah. No jo, nová Miss Graham. Graham. Já mám Grammy v hlavě. Nová Miss Grant, gratulujeme. Grammy,
1: Ježiš, Miss Grammy teprve bude, ale...
3: A ty by si co chtěla?
2: No já bych byla zvědavá, abych zvládala to koncertování.
1: No to si budeš moc vyzkoušet. No.
2: Jako to by mě těšilo jako zkusit.
0: Richard Krajčo a Dominik Aláďa, našimi hosty páteční snídaní šampionu. Za chvíli jsme zpátky, teď september, hezké ráno.

0: 8 hodin 20 minut, tohle je páteční Hit Radio, posloucháte Snídaní šampionů, krásné ráno. S vámi Michal, Jasmin, David, Richard a Domy. Je nás tady hodně, dobré ráno lidi.
1: Dobré ráno.
0: Richard Krajčo, Dominik Aláďa. Vy jste nám přišli představit mimo jiné váš společný nejnovější song Půlnoční hřích. A když se to jmenuje Půlnoční hřích, tak bychom s vámi rádi zjistili, jak moc jste ve skutečnosti hříšní.
2: Máme tady hru Půlnoční hřích nebo normální život, jo?
3: Dobře, no.
2: Budete odpovídat oba okamžitě, tak pojďme na to.
0: Tak počkat, já to tady odstartuju. Tak připravený?
3: Ano.
0: Tak
3: ano,
0: jdeme
3: ano.
0: Na to.
2: Objednat si o půlnoci kebab. Je to hřích nebo normálka?
4: Normálka.
3: Hřích.
0: Ozvat se ex. Je to hřích nebo normálka?
3: To je normálka.
4: To je normálka, nebo hřích ve vztahu, ale nebo nevím.
3: No záleží, víš, třeba já hodně se ozývám své ex. Jo. Máme spolu
0: tak
3: děti.
0: Spolu
4: máte
0: děti,
4: máme spolu psa, no.
3: A vy máte spolu psa, no.
0: Jako se Richarde máte psa, nebo ne.
2: Koukla se na něj tak, víš. Dát si další díl seriálu pozdě v noci, i když stáváte třeba v 5 ráno.
3: Jo, to je normálka.
4: To je normálka, ano. No, ano, to je klasika.
0: Říct, už jdu spát a pak ještě hodinu scrollovat.
4: To je normálka, ale je to hřích.
0: Takže je to normální hřích.
3: Je tak, to je pravda, no.
2: Zaspívat si doma svůj vlastní song?
3: To je absolutní normálka.
4: Absolutní normálka.
0: A googlovat svoje jméno?
3: To je hřích, ale je to normálka.
2: Za boba.
4: Určitě. Souhlasím naprosto.
2: Ta písnička, ta není jenom o nějakém hříchu, ale taky o emocích, které si necháváte sami pro sebe. Tak co je podle vás dneska nejvíc podceňovaná emoce?
3: To je strašně komplikovaná otázka.
4: Hodně.
0: Tak se to zjednodušte.
3: Já si myslím, že podceňovaná emoce přece jenom, jo, je láska. Já myslím, ta opravdová láska, ne taková ta hraná na displej prostě a to a srdíčka, blablabla. Ne, já myslím, jakoby tu opravdovou, takovou jakože...
4: Jo, to je pravda.
0: Takovou tu opravdovou.
2: Že máš srdce být.
3: Že máš srdce být, no.
0: Krásně.
3: To je, co?
0: A teďka úplně na závěr, než se rozloučíme, samozřejmě a vaši písničku Půlnoční hřích si pustíme. Kdybyste měli člověku, který ten song ještě neslyšel, jakože těch posluchačů bude teďka spoustu, kteří nás začali ladit až teď, tak kdybyste měli během několika vteřin vysvětlit, proč právě vy dva dohromady a něco o té písnice, jaké je to poselství toho společného songu?
3: To je hrozně těžké takhle říct, protože já mám jednak rád, když si ty lidi v tom hledají svoji message, jo, nechci to úplně jakoby rozpitvávat i ty texty, jo, někdo říká, že jsem generátor náhodných slov, někdo si v tom hledá poezii, prostě, já jsem tam zase prostě ukryl nějaký jakoby příběh, ale já si myslím, že to je opravdu o velké jako vášní. Takhle bych to řekl. A myslím, že to je ukryté i v té hudbě totiž. Jo? Když ta píseň potom končí, tak já mám pocit, že to je prostě vášeň. Hudba je vášeň pro mě a co? Souhlasíš s tím? Vypiješ kávu a nic neřekneš.
4: Halo?
0: Halo? Ono taky v dnešní době, ona má 4 minuty 7 vteřin, což se v dnešní době taky úplně tak nevidí, protože dneska to jsou samý 2 minutovky a tak
3: jenom,
0: dále.
3: Jenomže my děláme hudbu.
0: Přesně, to řemeslo. Richard Krajčo, Dominik Aláďa, našimi dnešními hosty, tak pojďme se ten půlnoční hřích o 8:30 dát, co vy na to?
2: Děkujeme, že jste dorazili a přejeme hodně štěstí novýmu songu.
4: My děkujeme.
0: Ať se daří, hezký
3: leto. V neděli v 7 hodin je premiéra videoklipu na YouTube.
4: Nezapomeňte
3: smeknout. Je to pecka.
2: Těšíme se.
0: Mějte se.
4: Mějte se.
0: Ahoj.

Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Zahradnictví Plzeň, zahradnictví u Písaře, Plzni na Domaždické 181. Pro vás pěstujeme sazenice zeleniny, bylinek, květin a keřů. Díky tomu máme nízké ceny a sortiment, který jinde nenajdete. Jsme odborníci, u nás vám poradíme. Těšíme se na vás.

0: Mám Louha, jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dýkobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
1: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
3: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s
7: tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pokud jedete po dálnici D5 ve směru od Plzně na Rozvadov, dávejte si pozor kolem kilometru 82. Máme tam hlášenou po nehodě sraženou srnku, tak s tím dopředu počítejte.
1: Hit Radio FM+.

0: vzal tenhle hit, který miluju, což je Lady Gaga, The Dead Dance, která dohrála v 8.40 na Hit Radio. Kdybych ho napsal do registračního formuláře na webu hitradio.cz a kdybych ho o víkendu slyšel ve vysílání a stihl zavolat sem do studia, tak bych mohl vyhrát parádní hodinky Garmin v hodnotě 7,5 tisíce korun. Ale nemůžu, protože tady pracuju.
1: A hlavně ne pro sebe, ale pro děti. Jo, můžete takhle vyhrát hodinky Garmin v hodnotě opravdu bezmála 7,5 tisíce jenom za to, že nám na formulář na webu Hit Radio napíšete ten svůj oblíbený song a pak ho o víkendu ve vysílání uslyšíte.
0: To je hit, který se vyplatí. Tak jestli máte nějakou svoji oblíbenou vypalovačku, hitovku, stavte se na webu hitradio.cz do registračního formuláře, tam vyplňte nějaké informace o sobě, taky teda tu písničku, a pokud jí zítra ve vysílání Hit Radio uslyšíte, i hned volejte 800 937 937 a tyhle parádní hodinky Garmin v hodnotě 7,5 tisíce můžou být vaše, tak držíme palce.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Ta je moc světlá, tahle tmavá, ta zelená je taková jalová a ta červená je zas moc červená. A co tahle?
7: Vybíráte barvu pro váš nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Auto Wolf se vším pomůžeme. Auto Wolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo v Plzeňském kraji. Autowolf.cz.
6: Tak asi tu červenou. Skonto nábyte.
8: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
9: nábytek. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
12: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
13: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
14: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
15: Nápady, typy, inspirace.
16: Šumava žije!
15: Šumava žije CZ.
17: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
18: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
19: Drž mi kabelku.
18: OK, to jsem nečekala.
17: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
20: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
21: A tava!
22: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
20: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
22: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
23: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: 8.49, tohle je taneční Silver na Hit Rádiu. Dobré ráno.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: Tady zvoní telefony, všechny linky plný, bliká to tady, jenomže ono se toho během dnešního rána docela dost změnilo.
2: Pokud si říkáte, že máte dneska dobrý ráno, tak víme o někom, kdo ho má ještě o fous lepší.
0: Protože v 6.50 vyhrál dovolenou v hodnotě 40 tisíc korun pro dvě osoby dle vlastního výběru Tomáš z Plzně. Takhle to ráno znělo. Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
3: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Chutí z Plzně.
2: Ahoj,
0: na tobě je si vybrat sedačku v našem virtuálním letadle.
3: Tak jelikož jsem koukal na nápovědu, tak bych chtěl zkusit 1F.
0: 1F. 1F. Tak můžeme ti říct, že 1F je ještě volná.
3: Tak to je dobrý.
2: Tak Tome.
3: Tak ještě, aby to tam bylo.
0: Tome, já tě připoutám ještě nejdřív, jo. Přece jenom jsme v letadle. Tak, Tom je připoután na sedadle 1F.
2: Jak moc by si spřál tu dovču?
3: No, asi určitě moc. Jeli bychom s manželkou.
2: Na sedačce 1F.
0: Na sedačce 1F není. Člověče, nezlob se. Není tam ani lístky na Marka Ztracenýho.
2: A není tam ani vůbec nic, protože je tam dovolená za 40 tisíc! Gratulujeme!
0: Tomáši, letíš na dovolenou, ty bláho!
3: No počkej, to fakt není sranda, jo?
2: Není to sranda, je to tvoje!
3: Tak to je neskutečný. Před chvíli jsme v práci říkali, že každý, který bychom způsobili, a já se zrovna dovolám a trefím to.
2: Moc ti gratulujeme.
0: Tomáši, dovolená od společnosti Invia. Ještě to zopakujeme jednou, ať tomu věří. V hodnotě 40 tisíc korun pro dvě osoby a dovolená dle vlastního výběru je tvoje.
3: Tak moc děkuju. Teď teda nevím vůbec, co mám dělat.
0: No, co má dělat? Asi už pomalu vybírat plavky a koupit dobrý opalovák, protože Tomáš z Plzně, nebo ze Splzně, nebo jak se to říká, letí na dovču dle jeho gusta. 40 táců mu na to dá Invia a může se vybrat, kam poletí.
2: Takovýhle páteční ráno, to bych si taky nechala líbit, ale byla to bomba.
0: My moc děkujeme vám všem, kdo jste s námi tuhle hru hrál v tomhle našem virtuálním letadle. No a věřte tomu, že soutěžím tady na Hit Rádiu rozhodně není konec.
4: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na

0: zlatí milovaní. Naši posluchači, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů 8.57 a my už vyrážíme vstříc víkendu, jdeme se rozloučit.
1: Musím za sebe říct, že to bylo moc hezký páteční ráno, tak snad máte krásný páteční ráno i vy.
0: No a přejeme vám, ať to dneska v práci zvládnete, užijte si víkend a těšíme se v pondělí.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Kdybyste si dnešek chtěli pustit, můžete zpětně jako podcast. Hledejte podcast Snídaní šampionu na webu hitradio.cz. Tak pondělí. Čau, čau, čau.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním přesně 2 minuty před 9. Bára Škrybová. Mějte krásný pátek a opatrní buďte v Nepomuku, to konkrétně v ulici Železniční. Je tady rozlitý olej na vozovce. Jinak je to pro tuto chvíli z dopravy vše. Nezapomeňte, že za vaše dopravní info vás budeme od příštího týdne odměňovat. Tak nám ho dávejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s 2 motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na Senkor.cz.
6: Senkor.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
7: Hele, nezaseko ses?
8: Ne.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Rádia.cz Hit Radio FM Plus.
10: 9 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Odbory na úřadu vlády na dnešek vyhlásily stávku. Zhruba 60 pracovníků tak protestuje proti přesunu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Upozornit tak chtějí na riziko destrukce výkonu agent, které se věnují zranitelným skupinám. Rokycany zvou na komentované prohlídky. Ty budou o historii a zajímavostech města. Uskuteční se ve 2 termínech, 11. června a 19. července. Co tam na účastníky čeká, to výmluvčí města Andrea Moravcová.
11: Průvodcem bude bakalář Radek Cinke, který návštěvníkům představí historii jednotlivých částí města a proměny předměstské zástavy v průběhu staletí. Prohlídka nabídne příležitost podívat se na Rokycany z nové perspektivy a objevit místa, kolem kterých mnozí denně procházejí, aniž by znali jejich příběh.
10: Zájemci se mohou registrovat v informačním centru Rokycany. Hmyzem roku se stala kudlanka nábožná. Ocenění ji udělila Česká společnost entomologická, která zároveň vyzvala veřejnost, aby se zapojila do jejího mapování. Kudlanka nábožná se od počátku nového milénia vlivem oteplování na našem území rychle šíří. Ještě na konci 20. století se vyskytovala pouze vzácně na Jižní Moravě. Závěrem ještě fotbal. Český nároďák v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa porazil v New Jersey Guatemalu 3-1. Naši tak navázali na nedělní výhru nad Kosovem 2-1. Světový šampionát Češi rozehrají přesně za týden utkáním s Koreou.
12: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz.
1: No, pojďme si upřímně říct, že sice pátek, ale co se týče počasí, žádnej šlágr. Aktuálně zataženo s deštěm nebo přehánkami. S postupem dne se oblačnost trochu roztrhá, ale nic razantního to nejspíš nebude. Přehánky čekáme pořád. Teploty taky nic moc. Dneska si sebou vezměte kromě deštníku i nějakou mikču nebo pršiplášť 17 až 20 a na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
2: Hit Radio FM+.
1: Ale krásný páteční dopoledne od Báry Škrybů. Blíží se konec školy, je tady období školních výletů. Hrábněte do paměti, budeme na ně vzpomínat. Teď Gary Halliwell.

Kamarád B-Mind s vámi, Hit Radio FM Plus, je 9 hodin, 11 minut k tomu. Datum 5. června, to je úžasný, to znamená, že za 3 týdny jsou tady prázdniny nebo vysvědčení. Blíží se konec školního roku, každý máme na tohle období nějaký svý vzpomínky, který nás zahřejou u srdce. A teď je tohle období teda hlavně ve znamení školních výletů. A to je teda kapitola sama o sobě, to je líheň skvělých i méně skvělých zážitků. No výlety, já si třeba pamatuju v 5. třídě, jak jsem se s holkama vsadila, že dám na výletě jednomu klukovi pusu. Takže jsem vlastně celý výlet vůbec nevnímala nic jiného, než to plánování, kdy a jak mu tu pusu vlepím. No jako, nepovedlo se. Zkusila jsem to ještě jako úplně v poslední štaci, když jsme jeli vlakem domů a projížděli jsme tunelem, jak se zhaslo, tak jsem se rychle zvedla a šla jsem k tomu klukovi a najednou jsme vyjeli. A jak se rozsvítilo, tak mě všichni viděli, jak stojím nad tím klukem nakloněná, protože jsem ho nemohla v té tmě najít, že jo. No a tam někdo řekl, Báro, co děláš? A já už vůbec nevím, co jsem odpověděla, ale protože si to pamatuju dodnes, tak mi opravdu bylo trapně. Tudíž tohle nedopadlo, nevadí. Já si myslím, že jsem to pak za těch pár let nebo těch dalších let, který mě čekali, dohnala. Tolik tady o mně a o školním výletě. A teď je řada na vás. Pojďme si ten pátek udělat hezký. Svěřte se, jaký byl váš školní výlet, jaký máte zážitky. 720, 870, 237. Na tyhle zprávy od vás se fakt těším.

922 Hit Radio FM plus s vámi, tohle byl Kid Laroi. Je 5. června, blíží se konec školy a konkrétně tohle období je ve znamení školních výletů, tak tady spolu na ně vzpomínáme. Lenka, ahoj Báro, ve 3. třídě jsme jeli do zoo, celou cestu jsem machrovala, jak se ničeho nebojím. Pak jsme šli do pavilonu hadů a omdlela jsem. Dodnes mi to připomíná půlka bývalé třídy. To si vůbec nedovedu představit, Lenko. Díky za zprávu. Petr, v 9 jsme jeli na dvoudenní školní výlet do kempu. Chtěl jsem udělat dojem na spolužačku. A skočil jsem z mola do rybníka. Jenže jsem nevěděl, že tam je půl metru vody. Naštěstí jsem přežil, ale moje ego ne. Já doufám, Petře, že tě aspoň politovala ta spolužačka. Pokud jo, tak si to vlastně vyhrál, tak doufám, že to tak dopadlo. Ještě Roman. Náš třídní výlet skončil dřív, protože jsme se s kamarádem ztratili v lese. Hledali nás hasiči a hledali nás učitelé. My jsme přitom seděli u kiosku a jedli jsme párek v rohlíku. Romane, pojďme si říct, že učitelé to vážně nemají jednoduchý. Ty, aby jedli před každým výletem platone u rolu, nebo nevím. Já bych nemohla být učitel. Hluboce před vámi kantory smekám a přeju v tomto období ještě pevnější nervy než kdy jindy. Každopádně, ještě pište vaše zážitky ze školních výletů, to se neomrzí. 720 870 237, za chvilku Michal Šulte a taky Poetika. Hezký pátek.

0: SEZET.
1: Housebrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. Olympiaplzeň.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Farma Park u Toma! Farma Park u Toma! To nic nepřekoná! To je úplný zvířákový raj! Hřiště, zážitky se zvířátkama, zábava celý den!
8: Farma Park u Toma letce u Plzně vyhrává!
7: Jo, hurá!
8: Farma Park u Toma CZ.
9: U Toma, tam to všechno začíná!
10: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Už 13. června v Plzni na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj. Těšíme se na vás.
15: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z TPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
16: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
17: Kaufland.
18: Jsou tady.
17: Jsou tady. Jo, jsou tady.
19: Jsou tady.
17: Řekni to všem.
19: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit,

Je pátek dopoledne, s vámi Hit Radio FM Plus. 9 hodin 34 minut dohrála Poetika s písní Každou vteřinou. A my tady spolu jedeme téma školní výlety, respektive zážitky ze školních výletů. A teď tady mám něco naprosto neuvěřitelného, ale musíme si to dát. Na číslo 728 770 237 mi napsal Tom. My jsme jeli, tuším, že to byl rok 96, na výlet na Karlštejn. Byli jsme tehdy třetí třída. Cesta na Karlštejn je lemovaná krámky. Šli jsme si koupit suvenýry a mezi nimi byla tehdy pro nás absolutní novinka. Malé lahvičky s tvrdým alkoholem. Vodka, rum, různý likéry. A nám to přišlo hezký, malý, jakoby pro děti. Tak jsme si je nakoupili, každý minimálně jednu, jako dárek pro rodiče. Jenomže nám to nedalo a začali jsme ochutnávat. Každý jsme zvládli maximálně jeden, dva loky. Nicméně to z nás stáhlo a celý autobus byl pak cítit, jako když jede zájezd účastníků Metal Festu. Dodnes nevím, jak je možný, že nám to prodali. A měli jsme od učitelek nakázáno mlčet. Tomáši, no, devadesátky, co si budem? Tam to nebylo tak přísný jako teď. Prostě ti to prodali. Pamatuješ si, jak jsme si chodili kupovat cíga vždycky? Jedny, to jsou pro mámu, no a tak, že jo, to fungovalo. Teď už to naštěstí nefunguje. Ale tohle to je jako drsný. Díky moc za tenhle zážitek, tak víš co, je pátek, to se vlastně hodí. Atomic Kitten, If You Come To Me, a klidně ještě pište, jestli tam

0: paráda. Je pátek dopoledne, 9.42 s vámi Hit Radio FM+. A my jdeme teď poslední zprávou zakončit téma školní výlety. Světlana ještě píše. Nejlepší byly vždycky cesty autobusem. Vzadu se zpívalo, vepředu učitelé trpěli a řidič vypadal, že každou chvíli zastaví a uteče. Je to tak, Světlano. A já bych ještě dodala, že vepředu vždycky seděli ti, co zvraceli. Za nimi pak šprti, kterým nevadilo sedět u učitelů. A pak už to šlo dále dozadu až k těm úplně největším prevítům, kteří teda jako většinou seděli na té pětce vzadu. A já si myslím, že je to asi pořád stejný a je to pořád krásný. Díky moc za vaše vzkazy. Zase jsme si tu první hodinu spolu poradili, parádně užili. A ty další dvě, ty budou taky skvělý. Buďte s námi, je pátek dopoledne, za chvíli třeba Avicii nebo Linkin Park. A taky pamatujte, že od příštího týdne začneme odměňovat vaše dopravní info. Tak už můžete trénovat. Pokud na vašich cestách něco potkáte, dejte nám vědět na náš WhatsApp. 720 870 237. Krásný pátek.
1: Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
4: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Tak co?

0: 2 kila zdarma do konce června za 899 korun a barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
4: Výprodej Radčice.cz. Nakupte si nejvýhodněji. Velký výprodej outdoorového a sportovního oblečení, bot a kempingového vybavení značek Hanach, Keen a dalších od 9. do 26. června v plzeňských Radčicích. Slevy až 80%. Nové zboží každý den. Více na výprodej Radčice.cz.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s
7: Tiskru levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Go, go, go, gorila.
10: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
12: Plzeň divadlo teď. Davidské zábradlí Decadencers. Trojan Čermák Schneiderová. 14. až 22. června. Posem na divadlo.
13: Hit Radio FM Plus.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: divoký západ Hit Rádia FM+.
1: Hlas, který se nesmí v zimě pouštět moc nahlas. Zvláště pak na horách, to je totiž jako, to je tón, který by dokázal trhat lanovky. Lanovky. Laviny jsem chtěl říct.
2: Lanovku nech.
1: Mám to nějaký
3: jako jde ti to dneska dobře.
1: Je to nějaký pomotaný?
3: Možná, a
1: to je
3: možná si dáme vstup, kde budeš mluvit jenom ty a na konci budeme hádat, co jsi nám chtěl říct.
0: David a Jakub, každý všední den od 3 na Hit Rádiu FM+.

0: Sofia. Alvaro Soler Sofia, přesně 2 minuty před 10. hodinou. Je pátek dopoledne, díky, že jste zítra Rádiem FM+. Před námi zprávy počasí a samozřejmě doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, v ulici Pohraniční stráže v obci Chodová Planá na Tachovsku. Tady máme hlášenou nehodu osobního auta s nákladňákem, opatrně. 2 osobní auta se potkala v Majerově ulici v Plzni, na Tachovsku v ulici Železničářská taky bourala 2 osobní auta a D6 trasa Cheb Karlovy Vary 123. kilometr, tak tady nám hlásí porouchané osobní auto. Šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
6: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
8: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
14: Je 10 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Dnes je den daňových poplatníků. Jde o pomyslný okamžik, kdy lidé přestávají vydělávat na stát a veškeré jejich příjmy míří na jejich konto. Letos jsme na stát pracovali přesně 155 dní, tedy o jeden den méně než loni. Plzeň by měla být brzy energeticky nezávislá. Dokončuje model pro případ blackoutu. Pokud k němu dojde, bude schopná fungovat v modelu ostrovního systému. Co to znamená? Výmluvčí města Monika Krauzová.
15: Nebude závislá na dodávkách zvenčí a plně pokryje potřebu sociálních zařízení, škol, školek, úřadů a dalších předem definovaných míst. Naprostá nezávislost je možná díky plzeňské teplárenské, která disponuje generátory pro takzvaný start ze tmy a má 3 velké navzájem propojené zdroje pro výrobu elektřiny.
14: Toho by měla být Plzeň schopná do 12 až 18 měsíců. Zbraňová amnestie potrvá už jen 1 měsíc. Lidé stále ještě mohou beztrestně odevzdat nebo zaregistrovat nelegálně držené zbraně a střelivo. Od ledna policie obdržela skoro 4000 zbraní. Nejčastěji je odevzdávají ve Středočeském kraji. Zbraně je možné nosit do konce června. No a teď ještě hokej. Carolina vyhrála 2. finálové utkání NHL nad Vegas 4-3 v prodloužení. Srovnala tak stav série na 1-1. Tomáš Hertl za Golden Knights zapsal asistenci. Při jeho vyloučení ale domácí tým rozhodl o vítězství. Boj o Stanley Cup bude pokračovat v noci ze soboty na neděli našeho času na ledě Vegas.
16: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz.
0: Pátek bude povětšinou zatažený s teplotami od 17 do 20 stupňů Celsia a na horách 12 až 15. A čekají nás taky přehánky nebo déšť.
12: Hit Radio FM+.
0: Je pátek, 9:50, nebojte, už to bude víkend klepe na dveře. Pojďme se smát a pojďme tančit. Pomoct nám jde teď divoký byl.

Tak tohle má našlápnuto na ten nejlepší letní hit, si myslím. Alfarben, Baby Goodbye. Hit Radio FM Plus s vámi. 10 hodin 11 minut, k tomu je pátek, 2 dny volna před námi. My se tady na Hit Radio FM Plus vždycky snažíme dávat nějaký tipy, kam se vrtnout, kde si to užít, abyste si případně ten víkend vytěžili na maximum. A teď vás konkrétně pozvu do Dinoparku Plzeň. Tam totiž na vás čekají desítky dinosaurů v životní i nadživotní velikosti. Ty dinosauři se hýbou, dýchají, dělají zvuky. Někdy vám jako opravdu přijde, že jsou živí. A u vchodu je hned jeden, který pravidelně čůrá, to je oblíbená atrakce všech dětí. Navíc je tam teď od minulého roku nově chodící mládě stegosaura. My jsme včera s dětma do dinoparku vyrazili a ten malej stegouš je naprosto úžasný, opravdu štěňátko dinosaura. Ovládá ho velmi šikovný muž, kterýho bych tady tak ráda vyzdvihla, protože to není jenom jako slepý vodění dálkovým ovladačem, jo. On s tím stegosaurem komunikuje a děti, kteří jsou u toho, tak ty si potom opravdu myslí, že ten stegouš je živý, jakože poslouchá, že třeba i trošku zlobí. Moc hezký představení je to a kouzelný. Kromě mláděte stegosaura si užijete i 3D kino třeba, to můžete navštívit klidně 5x za tu dobu, co tam budete, protože je v rámci vstupenky. Co je novinka, tak to je unikovka, kterou si stáhnete na svůj mobil přes QR kód. Chodíte po dinoparku, plníte různý úkoly, hledáte dinosauří vejce, to se nám včera jako taky moc líbilo. No a samozřejmostí je fajn občerstvení, kafe, zmrzka a několik parádních hřišť. Dinopark může být opravdu zastavení na celý den a taky je hned vedle zoo Plzeň, takže můžete přejít brankou hned i za těma živýma zvířetama. A za nás je to opravdu jako veliká paráda, tak tam určitě vyraste. A teď si dáme Jason Derulo, Want to Want Me.

0: Vaka Vaka, to je taky letní song. A to se chce jenom tančit a smát se, takže je vlastně i páteční. Hezký pátek všem, mějte a díky moc, že jste zítra Rádiem FM+. Už víte, co budete o víkendu dělat? Jestli jste třeba plánovali nějakou kempovačku, někam pod stan vyrazit a říkáte si, ach jo, prší, to nebude úplně ideální, tak já bych asi flintu do žita úplně neházela, protože teď koukám na předpověď a teploty budou kolem 22 až 25 stupňů, což je parádní. Bude polojasno, možná někde trošku sprchne, ale podle toho, co mám teď aktuálně před sebou, tak to vypadá jenom na nějakou přeháňku, takže to opravdu jako není nic hroznýho. A když mrknu teďko na noc ještě, tak někde kolem 10 až 13 stupňů, takže to se taky dá. Když přihodíte teplý ponožky a dobrý spacák, tak jako úplně jako v pokojíčku. Užijte si víkend, ať už jste ve stanu, v hotelu nebo doma, je úplně jedno, kde budete. Hlavně si odpočiňte a vydechněte. Na Hit Radio FM Plus za chvilku Alex Voréna, Calvin Harris, Need Your Love.
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede.

0: nejlepší nálady. Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio FM Plus.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Sí, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Baumax slaví 10. narozeniny.
6: 10 let skvělých nabídek, inspirací a zvelebování.
5: Přijďte si užít narozeninovou show plnou hudby a zábavy v neděli 7. června do Baumaxu v Karlových Varech.
6: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerství.

0: Tesaří, žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
5: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
11: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
12: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
11: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.

Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love, Hit Radio FM Plus s vámi 10.34. Kdybyste to náhodou nikdo nevěděl, tak máme pátek. A to je den, kdy jsme většinou trošku veselější, chceme se možná o něco víc bavit a hlavně se chceme smát. My jako Hit Radio FM Plus vám s tím velmi rádi pomáháme a hlavně teda muzikou, jak jinak. I dnešní srdcovky, který má pro vás Jirka Pelnář zase po 12. jsou tomu uspůsobený, takže se bude pařit. Tohle jsou Global DJs, The Sound of San Francisco, tahle pecka vyšla v roce 2004 a já přiznám, že si pamatuju, jak mě to strašně urazilo tenkrát, protože kdo nevíte, není tohle originál, originál je píseň od Scotta McKenzieho z roku 67 a je braná jako hippies hymna, takže za mě jako modla obrovská a na tuhle písničku se prostě nesahá. Každopádně, sáhlo se na ní, udělali to Global DJs, za mě obrovská drzost, ale svoje místo v taneční sféře to má a k tomu pátku to patří, takže si ji u Jirky užijte a navíc se tam budete s tím Jirkou ještě dojímat. Ano, Ozzy přijde, takže páteční srdcovky velmi, velmi příjemný. No jo, tohle je krásný výběr, užijte si to s Jirkou, opravdu si to nenechte užít. No a my to jdeme rozparadit taky, vždyť je ten pátek. A je jedno, jestli dopoledne, odpoledne nebo večer, užívejte si to. Bára Škrybová až do 12. s vámi, díky, že jste s námi taky.

0: Jelení, touha a pláč, Hit Radio FM Plus, s vámi je 10 hodin 41 minut. Kam vyrazit? Od včera hostí plzeňská Ice Arena CCM už třetí ročník GWHL, největší dívčí hokejový turnaj v Evropě, a poběží až do 7. to znamená do této neděle. V Plzni se objeví týmy ze 14 zemí a chybět nebudou ani známé české reprezentantky Tereza Vanišová nebo Dominika Lásková. Pokud chcete být součástí velké sportovní události, tak tam přijďte fandit a zažijte hokej z úplně jiný perspektivy. Více informací najdete na allforhockey.net.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofmplus.cz. Jenom hity. Hit Radio. Hit Radio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Ta je moc světlá, tahle tmavá, ta zelená je taková jalová a ta červená je zas moc červená. A co tahle?
8: Vybíráte barvu pro váš nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Auto Wolf se vším pomůžeme. Auto Wolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo v plzeňském kraji. Autowolf.cz.
7: Tak asi tu červenou.
9: Kaufland.
10: Jsou tady.
9: Jsou tady. Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
9: Řekni to všem.
11: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
9: Jsou ještě tady?
12: Jsou tady.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
13: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
14: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
15: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
16: Drž mi kabelku.
15: OK, to jsem nečekala.
14: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
17: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
18: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
19: Hit Radio FM Plus.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, tady je Tomáš Klus. V podcastu Poslouchej mě si Iva Hačmusa povídala s psychoterapeutkou Pavlou Koutkou o výzvách batolecího věku.
1: To dítě v batolecím věku pochopí svoji individualitu. Pochopí, že vlastně ono je svojí vlastní osobou, že má svoji vůli.
0: Tento a další rozhovory najdete v podcastu Poslouchej mě na webu Hitrádia. Nebo si je přečtěte v knize Velké starosti malých lidí, která vychází u nakladatelství Grada. www.hitradio.cz.

0: Máme přesně 3 minuty do 11. hodiny, je s vámi v tomto čase Hit Radio FM Plus, Bára Škrybová taky, a teď tu byly i Coldplay, Little Sims a Burna Boy, a tahle písnička, která je naprosto parádní, se jmenuje We Pray. Před námi počasí, zprávy a ještě si dáme dopravu, to si dáme právě teď. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dodávku ve svodidlech máme hlášenou mezi Líšťany a Pernarcem. Je to v ostré zatáčce před obcí Březí. Nehoda tvoří překážku, ale projet se tudy dá. Na Tachovsku v obci Chodová Plana, a to konkrétně v ulici Pohraniční stráže, tak tady se došetřuje nehoda osobáku s nákladňákem. Šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz. Aktuality z Plzně.
1: Oblíbená rekreační plocha v Plzni, Velký Bolevecký rybník, si na letošní sezonu nachystal několik novinek. O co konkrétně jde, řekne náměstek primátora Aleš Stolar.
3: Na Bleváku máme 3 nová mola na pláži Ostende. I celá pláž Ostende prošla rekonstrukcí, jsou tam nové opěrné zídky, taková nová pěkná přístupová schodiště. Ta mola nová jsou kvůli tomu, aby se lidé dostali snáze do větších hloubek. Na tom největším mole mohou i posedět, opalovat se a zkrátka příjemně trávit čas u vody. Jsem moc rád, že ta rekonstrukce proběhla včas a stihli jsme ještě začátek té letošní koupací sezóny a Blevák máme zase o něco lepší kondici. Naplňujeme dlouhodobou strategii modernizace a úprav na Bleveckém rybníku této naší nejcennější rekreační oblasti.
1: U pointu Levák pak město zmodernizovalo také 2 terasy. Jsou od sebe oddělené pobytovými schody pro rekreaci, ve kterých jsou zabudována světla. U teras se také opravilo veřejné osvětlení, upravila pláž i samotné povrchy.
2: Aktuality z Plzně najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
4: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
2: On air.
5: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
6: Máme 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Prezident Petr Pavel zamíří v pondělí do Strakovy akademie na jednání vlády. Chce probrat složení české delegace, která se v červenci účastní summitu NATO v Turecku. Hlava státu chce být její součástí. Premiér Andrej Babiš s ním ale nepočítá a jednat o tom plánuje až ve druhé půlce června. Průměrná mzda v Česku v prvním čtvrtletí přesahla 50 tisíc korun. Reálně po zohlednění inflace meziročně vzrostla o více než 6%. Potvrzuje to i Jitka Erhartová z Českého statistického úřadu.
7: Průměrná reálná mzda vzrostla v prvním čtvrtletí 2026 o 6,4%, nominálně pak 8,1% na 50 282 korun. Nejmenší meziroční nárůst jsme zaznamenali v odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu.
6: Výrazně si polepšili například pracovníci v realitách nebo pojišťovnictví. Plzeň opravila další ze svých městských bytových domů. Rekonstrukcí nově prošel dům v centru v ulici Na Jíkalce. Nově tam vzniklo 8 bytů pro žadatele bez registrace a osoby v bytové nouzi. Oprava celého objektu vyšla na skoro 30 milionů korun. Tenistu Jakuba Menšíka dnes čeká životní utkání. Na antuce v Paříži zabojuje o finále grandslamového Roland Garros. 20-letý mladík vyzve Němce Zvereva, třetího hráče světového žebříčku. Hrát se dnes bude od 14:30.
2: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneuservis. Pneuhájek.cz.
0: Pátek bude ve znamení hlavně oblačné oblohy, je třeba taky počítat s přeháňkami nebo s deštěm. Teploty se dneska nepodívají příliš vysoko, v maximech na 20 stupních Celsia, na horách něco kolem 13 až 17 stupňů.
2: Hit Radio FM+.
0: Užíváte víkend, dopoledne už bude končit a pak to přijde. Na víkend, pátek jsem chtěla říct, to nám spadne za chviličku do klína. Bára Škrybová s vámi.

0: Jako v pohádce je to u nás Demilovato, Let It Go z pohádky Frozen. Díky moc, že nás ladíte. Krásný pátek všem, potažmo samozřejmě nastávající víkend. Kdo jste se snažil vyhrát dovču od Invie v hodnotě 40 táců ve snídaní šampionů a tipnout si správnou sedačku v letadle, tak bych vám chtěla říct, že už máme hotovo. Dovča padla dneska v 6 pade.
1: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Kutí z Plzně.
2: Ahoj, Tome. Na tobě je si vybrat sedačku v našem virtuálním letadle.
1: Tak jelikož jsem koukal na nápovědu, tak bych chtěl zkusit 1F.
2: 1F. Tak můžeme ti říct, že 1F je ještě volná.
1: Tak to je dobrý.
3: Tak Tome. Tak
1: ještě, aby to tam bylo.
2: Tom je připoután na sedadle 1F.
3: Jak moc bys si spřál tu dovču?
1: No, asi určitě moc. Jeli bychom s manželkou.
2: Na sedačce 1F není... Člověče, nezlob se. Není tam ani lístky na Marka Ztracenýho.
3: A není tam ani vůbec nic, protože je tam dovolená za 40 tisíc! Gratulujeme!
1: To jako
2: Tomáši, letíš na dovolenou, ty bláho!
1: No počkej, to fakt není sranda, jo?
3: Není to sranda, je to tvoje!
0: Každý bychom si to přáli. Tahle soutěž je ale za námi. Nebojte nicméně, protože spousta z těch, nebo spousta dalších soutěží je zase před námi. Nechte se překvapit, co to bude. Z muziky teď Lady Gaga a Bruno Mars.

0: Činasky, láska a data. Hit Radio FM Plus s vámi, Bára Škrybová taky. Já bych vám ráda připomněla, že od příštího týdne odměňujeme vás, zpravodajce, tam zvenku, kdo nám budete na WhatsApp 720 870 237 posílat dopravní informace. Je jenom na vás, jakou formu zvolíte. Může to být textová zpráva, může to být namluvená zpráva, to takzvaná hlasovka, nebo třeba video, nebo třeba fotka, to je jedno. My si vybereme, použijeme samozřejmě všechny, protože ty jsou důležitý, ale jednoho z vás vybereme a každý den až do konce června dostanete nějakou odměnu. Tak buďte s námi, 720 870 237, napište si to někam, ať potom netápete. A za chvilku na Hit Radio FM Plus třeba Taylor Swift anebo Imagine Dragons. Hit Radio. Jenom
1: hity. Hit Radio. Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
2: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
4: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
5: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
4: Klimatizace co topí?
5: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
4: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Dobřany, tady je to boží, lepší místo pro děti, najdete jen stěží.
8: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
9: Farma Park Dobřany.
10: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
8: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
11: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
12: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
13: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
17: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
18: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
19: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
20: Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo je?

0: Marka Ztracenýho.
1: A není tam ani vůbec nic, protože je tam dovolená za 40 tisíc! Gratulujeme!
0: Tomáši, letíš na dovolenou, ty bláho!
2: No počkej, to fakt není sranda, jo?
1: Není to sranda, je to tvoje!
2: Tak to je skutečný. Tak moc děkuju. Teď teda nevím vůbec, co mám dělat. Dej si snídaní

Tak to jsou Imagine Dragons, Whatever It Takes. S vámi Hit Radio FM Plus, je pátek dopoledne a máme 5. června. To znamená, že dneska u Jirky Palnáře si naposled můžete vyhrát kompletní kolekci thrillerů autorky Lizzy Regan v hodnotě 5000 korun z nabídky Grada. My tomu říkáme čtení na léto. Léto se blíží, tak abyste měli zásobu, abyste měli po čem sáhnout, abyste si to léto užili. Zkuste to ještě, je to celkem 10 knih. A výherce potom si může vybrat formát, jestli těch 10 knížek chcete jako klasickou knížku nebo e-book a nebo audioknihu. Opravdu dneska poslouchejte Jirku Palnáře, je to úplně ta poslední šance. Mezi 13. a 15. se zase hraje a je to tak, že až se dovoláte, tak vám Jirka přečte část příběhu jedné z knih. A vy právě musíte říct, jestli je to skutečný děj knihy, anebo je to úplně jako smyšlený příběh. Je to na vás, když tipnete správně, máte 10 knížek od Lizzy Regan, což si myslím, že je hezký. Tak to dneska ještě naposled zkuste a já vám pouštím Bonfunk MC Freestyla, prosím vás. To je páteční song.

0: A v rytmu country se loučíme na Hitrádiu FM Plus. Je přesně 11 hodina 44 minut. Bára Škrybová vám jde říct, ať máte krásný zbytek pátku, samozřejmě ať máte úžasný víkend. Nemá být úplně horko, ale má být celkem příjemně, tak si ho užijte. Říkali jsme si dneska, že i pod ten stan by to šlo, jenom volte správný, pořádný spacák a možná i teplý ponožky, protože má být asi kolem 13 stupňů, 10 až 13. Každopádně prostě užívejte, mějte se hezky a já se na vás těším zase v pondělí od 9 do 12. A než úplně odejdu, tak vám tady ještě nechám třeba Mirai, David Guetta tady bude a taky Lost Frequencies. Tak čau, zase v pondělí.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
4: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
5: Sudovi šrot, republice ocel.
6: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
7: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
8: nábytek. Jupi! Zahradnictví Plzeň. Zahradnictví u Písaře. Plznina Domažlické 181. Pro vaši zahradu máme skladem obrovské množství květin, stromů a keřů. Jednoduše si vyberete. A pozor, po novém přivaděči jste u nás v Lochotina za 5 minut. Poradíme vám. Těšíme se na vás.
9: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Acema. Jde to i bez banky.
12: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
13: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
14: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. olympiaplzeň.cz.
15: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
16: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Už 13. června v Plzni na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj. Těšíme se na vás.
17: Hit Radio FM Plus.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Podíváme se taky na Příbramsko. Nehodu máme hlášenou na cestě s Příbrami směrem na Sedlčany. Před nájezdem na D4 se srazilo osobní auto s autobusem. Vaše další aktuální info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
10: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
12: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
13: 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké poledne. Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně klesnou na loňskou úroveň. Novelu zákona, kterou připravili představitelé vládní koalice, podepsal prezident Petr Pavel. Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací ho na 35%. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 315 korun. Za posledních 5 let byty v českých městech zdražily zhruba o polovinu, píší Novinky.cz. V Praze a Brně stouply ceny tak moc, že se nedostupným stalo i pořízení garzonky. Zvlášť obtížná je situace pro mladé lidi, většina z nich považuje koupi vlastního bytu za nemožnou. Končí proto v drahých nájmech a následně obtížně vychází z penězi. Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa uspěli. V New Jersey porazili Guatemalu 3-1. Do šampionátu vstoupí národní tým za týden soubojem s Koreou. A teď ještě něco z regionu.
2: Karlovarský kraj opět finančně podpoří studenty medicíny. Na podporu mediků letos rozdělil už více než 11 milionů korun. Cílem programu je hlavně přivést nové lékaře zpět k nám do regionu. Určený je nejen studentům všeobecného lékařství, ale také budoucím zubařům. Získat mohou až 150 tisíc korun ročně.
1: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz.
2: Na odpoledne nám předpověď pro západ Čech slibuje většinou zataženo nebo oblačno, postupně i polojasno. Teploty se dnes usadí mezi 16 a 20 stupni.

krásné a pohodové páteční poledne, 12 hodin 2 minuty. Srdcovky na Hitrádiu začínají, budou to poslední srdcovky v tomto týdnu, v tom prvním červnovém týdnu roku 2026. Dáme si 5 legendárních hitů po sobě a ten 6. na vaše přání dnes opět bude narozeninový, takže klidně už teď mi můžete psát na 777 937 777 ročník vašeho narození. Pokud je to 1998, tak hned ten první hit je určen jen a jen pro vás. Konec 90. let a Jennifer Page s hitem Crush na Hitrádiu. See

0: Crash a rok 1998. Srdcovka s číslem 1 ve 12 hodin 5 minut. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Konečně máme pátek. Jak jste zvládli ten pracovní týden?
3: Dobrý.
0: Nebo melete úplně z posledního? Jestli ano, nejste v tom sami, jo? Já jsem si dneska objednal oběd do práce, tak mi ten oběd přišel. Objednal jsem si smažený žampiony s bramborem a když jsem to otevřel, tak na to koukám a říkám, je, to jsou smažený žampiony a já huby nejím. Trošku jsem si to splet se smaženým květákem. Ale to je prostě pátek, no, někdy to tak je. Ten týden občas bývá náročný, ale zaplať pánbůh, jsem se nesplet v srdcovkách tady na Hit Radio, když jsem je připravoval a říkal jsem si, že si dneska dáme něco, co jste dlouho neslyšeli, něco, na co velmi rádi vzpomínáme. A jestli máte rádi Ozzy Osbourna, tak i dneska si přijdete tady u nás na Hit Radio na své. Global DJs, to je ale srdcovka s číslem 2, ještě než bude Ozzy. A zároveň, protože se dostáváme do doby, kdy jsme se učili Pythagorovu větu ve škole, jo, Newtonovy zákony, naspaměť všechny faraony. Pojďme dneska zavzpomínat taky na školu. Je nějaký předmět, který vás vyloženě bavil? A proč? 777-937-777 je WhatsApp Hit Radio. A pojďme dneska vzpomínat a teď si dáme něco, co nás probudí, jo, v pátek u oběda. Global DJ.

0: Malá slzička v oku, není se čemu divit. Ozzy Osbourne na Hit Rádiu, Mama, I'm Coming Home, je 12 hodin 13 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: To už byla třetí srdcovka. Ozzy Osbourne, rozhodně zpěvák, který se stal slavným ještě dlouho před tím, než vzniknul YouTube. Díky YouTubeu si dneska dokážeme asi najít návod úplně na cokoliv, a tak si říkám, jako proč vlastně vůbec chodit do školy, když všechno, co potřebujete vědět, tak se naučíte tam. Ale ptal jsem se z těch 90. na co nejraději vzpomínáte ze základní školy nebo ze střední školy. Jestli vůbec nějaký takový jako vzpomínky na oblíbený předměty máme, protože většinou je to přesně naopak. Tak třeba Zdenka poslala hlasovku.
2: Ahoj Jiříku. Tak mě odmala strašně bavil přírodopis, na střední škole biologie. Studovala jsem zemědělku a měli jsme úžasnou paní profesorku Štěpničkovou, která nám sice dávala skoro každou hodinu pětiminutovky a jednou za asi dva měsíce velký test z biologie, ale jí to evidentně bavilo taky a uměla to tak skvěle vysvětlit a podat, že myslím si, že nás to bavilo asi všechny na té zemědělce, ta biologie.
0: To je krásný, tak to jsou krásné vzpomínky, tak dobrý. Ale jak říkám, to je asi taky ještě v době před YouTubem, předpokládám. Každopádně, když jsme u toho YouTubeu, mluvím o tom záměrně, protože dáme si teď skupinu, která vlastně vznikla díky tomu, že na YouTubeu její frontman tak vystupoval jako YouTuber, zpíval tam, no a nakonec také si založil vlastní skupinu a dodnes ji hrajeme tady u nás na Hit Radio. V roce 2014 vydali svůj první hit, jmenuje se Lhůta záruční a je to srdcovka s číslem 4, skupina Slza.

0: To jste si mysleli, že už vás v pátek v poledne nic nepřekvapí. Prodigy na Hitrádiu ve 12.22.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Říkal jsem si, že vás zkusím dneska v srdcovkách i trochu šokovat. A jestli jste v pubertě si ulítli na téhle skupině, tak věřím, že teď jste aspoň na chvilku zavřeli oči a vyplázli jazyk. Hele, na rovinu, ne každému Prodigy sedli, to víme, jo? Na někoho byli prostě moc, jak hudebně, tak i zevnějškem, ale tak to v životě je, jo? Takže ať už je máte rádi nebo ne, jedno se jim opravdu musí nechat. Ve své době a ve svým hudebním žánru prostě neměli konkurenci. A teď tady koukám i na WhatsApp Hitrádia na číslo 777-937-777. Tak tady mám hned zprávu a to je moc hezký. Ahoj Jirko, tyjo pecka, Prodigy. Tyto Prodigy jsem neslyšela snad už 20 let. Moc děkuju, zdraví Jana. No, ráno se stalo, není zač. A teď, co vám zahraju? Potřebuju srdcovku na přání. A protože je před námi víkend a v sobotu a v neděli, tak máme na Hitrádiu naši narozeninovou ruletu, kde vám hrajeme hity z vašeho ročníku narození. Tak to samý děláme i v pátek v srdcovkách. Takže narozeninová srdcovka. Pojďte na to, 777-937-777 je číslo na WhatsApp na Hitrádiu. Napište mi rok, ve kterým jste se narodili a já vám zahraju hit, který se zrodil ve stejnou dobu jako vy. Který dělal stejný kruček na této planetě jako vy. Tak jo, pojďme na to.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: Taky, já chci klimaty, chceš taky.
4: Tuto topí?
5: Kde?

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Výprodej Radčice.cz. Nakupte si nejvýhodněji. Velký výprodej outdoorového a sportovního oblečení, bot a kempingového vybavení značek Hana, Keen a dalších od 9. do 26. června v plzeňských Radčicích. Slevy až 80%. Nové zboží každý den. Více na výprodej Radčice.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
5: Go, go, go, gorila!
6: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
7: Ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
8: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. Olympia Plzeň.cz.

0: Plzeň divadlo Teď. Davidské zábradlí Decadencers. Trojan Čermák Schneiderová. 14. až 22. června. Posem na divadlo.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Huntrix na Hitrádiu ve 12 hodin 35 minut. Jirka Plnář vám přeje pohodový den s Hitrádiem a našima pátečníma srdcovkama. A je mi jasné, že právě teď čekáte na jedno jediné datum.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je tady páteční narozeninová srdcovka a tím pádem budeme hrát hit možná právě ze stejného roku, ve kterým vy jste se narodili. Bude to tak určitě, pokud jste přišli na svět v roce 1989. Jste to vy? Jste to vy? Výborně. Tak jo, mám tady spoustu zpráv z roku 1989, tak jenom namátkou, třeba Lucka píše rok 1989, to jsem se já narodila a mám ještě sestru a maminku a máme narozeniny 2., 3. a 4. června. Dobrý, zajímavý. Tak holky, všechno nejlepší. To je jako krásná souhra. Dneska už ale máte po oslavách, co? No jo, no, ale zase bude asi divoký víkend, předpokládám. Monča píše, ahoj, dej nám prosím tě něco z roku 1989. Jedeme s manželem do pivních lázní a cesta je dlouhá. Tak trochu zavzpomínáme. Díky, Monča. Tak šťastnou cestu. Pivní lázně, ty vám tak závidím. Ale zase pít něco, v čem se koupete? No, nevím. Vybírám hit, který tady v roce 1989 se objevil na albu téhle britské skupiny Fine Young Cannibals. Jmenuje se She Drives Me Crazy, což znamená přivádí mě k šílenství. Tak pro vás do auta, pro manžele. Doufám, že ještě toto přivádí mě k šílenství. Tak jako jste se na začátku poznali. Dobrým. Rok 89, právě teď na Hitrádiu.

0: Ray Dalton na Hit Rádiu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Je 12 hodin 3 a 40 minut, dnešní srdcovky jsou za námi, i ta narozeninová, ale ještě tady tak jako projíždím WhatsApp Hit Rádia na čísle 777-937-777. A našel jsem tady zprávu od paní Marie, která píše: ahoj, narozeninová srdcovka, byla by tam tedy nějaká srdcovka z roku 1947? Jste úžasní, moc vás zdravím, mám ráda moderní věci. No tak, paní Marie, Maruško, jestli to tak můžu říct, tak samozřejmě, že máte ráda moderní věci, proto posloucháte Hit Radio a ne Blaník, že jo? takže 1947, to je opravdu velká čest pro mě, že posloucháte. A takhle by znělo Hit Radio, kdyby jsme teď byli v roce 1947. To je malá ukázka jenom pro vás.

0: Craig and his orchestra Near You, rok 1947. Je to krásný. To ano. Ale třeba takový Enrique Iglesias asi lepší. A toho vám posílám už za chvilku, tak dál buďte s námi a děkuji, že posloucháte.
1: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
2: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
1: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
16: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
17: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
18: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
19: Nápady, tipy, inspirace.
20: Šumava žije!
19: Šumava žije CZ.
21: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
22: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
23: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
24: Jdeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. Olympiaplzeň.cz.
25: Hit Radio.

0: Plzeň žije divadlem. Davidské divadlo, Divadlo na zábradlí, Decadencers, Ivan Trojan, Hinek Čermák, Jitka Schneiderová. 14. až 22. června Posemná divadlo.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: mezi 12. a 13. Víc toho už dneska nestihneme. Takhle po obědě za chviličku nejnovější zprávy. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Komplikace v dopravě teď hlásí Jižní Plzeňsko. Opatrně na trase z Nepomuku směrem na obec Vrčeň. Na silnici je tam velká olejová skvrna a může to tam klouzat. Vaše další info z dopravy pište na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na Portu.cz.
6: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
8: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
9: Streamuj, pás, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké odpoledne. Premiéra Andreje Babiše mrzí dnešní stávka na úřadu vlády. Řekl, že je z ní zklamán. Zdůraznil, že dlouhodobě podporuje adiktologické služby a přesun agent na ministerstva tuto podporu podle něj ještě posílí. Ke stávce se připojilo 58 pracovníků úřadu vlády. Klíšťata umí více, než se dosud myslelo. Nový výzkum ukazuje, že klíště obecné si samo vytváří kyselinu sialovou, látku spojovanou hlavně s obratlovci, včetně člověka. Pokračuje mluvčí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Edita Kadlecová.
13: Zjištění má význam nejen pro základní výzkum, ale i pro medicínu a veřejné zdraví. Lepší porozumění tomu, jak klíšťata fungují na molekulární úrovni, může v budoucnu přispět k vývoji nových přístupů, jak omezit jejich sání na člověku nebo na hospodářských zvířatech.
12: Může to pomoci také omezit jejich schopnost přenášet nebezpečné nemoci. Tenista Jakub Menšík dnes zabojuje o postup do finále Roland Garros. Na pařížském Grand Slamu vyzve Němce Alexandra Zvereva. 20-letý rodák z Prostějova se s ním utká podruhé. Na konci dubna v osmifinále turnaje v Madridu prohrál. Zápas má začít v půl třetí. A teď už něco z regionu.
1: Samice rysa ostrovida ze Šumavy, kterou se povedlo zachránit jako mládě, se zabydluje v Brdech. Ochránci přírody ji tam vypustili předminulý týden a díky telemetrickému obojku teď sledují její pohyb. Samice pobývá v oblasti, kterou tyto šelmy ze šumavské populace navštěvují. Trvale ji ale dosud neobývala.
14: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneuservis. Pneuhájek.cz.
1: Na západě Čech dnes budeme mít hlavně oblačno, postupně i polojasno. Objevit se mohou i přehánky. Teploměry dnes vystoupají mezi 16 a 20 stupňů.
15: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Páteční odpoledne na Hit Rádiu pokračuje dál, máme 13 hodin 3 minutky, dáme si další hity, které nám zpříjemní ten den v práci, doufám, že je to váš poslední den v práci, nemyslím to tak, jako že byste měli dostat výpověď, ale pro tento týden a že máte před sebou volný víkend můžete užít samozřejmě s Hit Rádiem a také ve společnosti Dobré knihy. A velmi napínavé detektivky. O 12 detektivních thrillerů od Lizy Reganové budeme hrát už za 10 minut. Tady na Hit Radio. Teď Coldplay. Hezký pátek.

0: Taše Beringfield, zpěvačka, které hudební kritici tvrdili, že v popové muzice nikdy neprorazí, že by spíš měla dělat country. No a jak vidíte, my jsme popové rádio, jsme v roce 2026 a Natasha Bedingfield u nás na Hit Rádiu hraje. Ta si prostě nevzala k srdci, co jí říkali hudební kritici, a ten svůj osud si napsala sama. A když jsme o psaní osudu, tak v tuto chvíli tady pro vás mám opět čtení na celé léto. 12 knih v hodnotě 5000 korun. Jsou to detektivní knihy, a to v podání světoznámé spisovatelky Lizy Regarové, která napsala osud detektivce Josie Quinn. 12 dílů. Dnes máme ten poslední 12. Já vám přečtu zase ukázku, doplnění té ukázky, možná i rozuzlení celého případu nebo všech případů. A na vás bude, abyste řekli, jestli je to pravda nebo ne. Je to takhle jednoduchý. Když budete mít pravdu, tak 12 knih je vašich. A pozor, nemusí to být i knihy jenom jako tištěný, ale dokonce vám je dokážeme dopravit i v elektronické formě. To už záleží na vás. Je to dneska úplně naposledy po těch 2 týdnech, kdy hrajeme o tuhle fantastickou detektivní sérii. Tak vemte telefon, připravte se a teď dobře poslouchejte. 12. série se jmenuje Dotek osudu. Ve svůj první den po návratu k dentonské policii najde detektiv Josie Quinn tělo Crystal Duncanové, matky jednoho z 5 dětí, které zahynuly před 2 lety při tragické nehodě školního autobusu. O několik dní později je poblíž místa autobusové nehody nalezeno tělo další mladé matky a případ tak nabere doslova děsivý spád. Členové podpůrné skupiny mizí jeden po druhém. A Josie musí využít každou vteřinu, aby zachránila životy rodičů, kteří již vytrpěli dost. Jakmile se Josie a její tým začnou jednotlivými truchlícími zabývat, zjistí, že každý z nich skrývá nějaké tajemství. Ale čí tajemství stojí za vraždu? Teď je na vás, abyste rozhodli, jestli následující informace je pravdivá nebo ne. Po několika dalších úmrtích se konečně pravda odhalí. A musíme se vrátit o 2 roky zpět. Tehdy totiž nešlo o nehodu autobusu, ale o záměr. Šílený řidič autobusu se rozhodl, že všechny rozmazlené děti, které vozil každý den ze školy a do školy a které se k němu chovaly hrozně a vysmívaly se mu, za trest a z pomsty zavraždí. Tenhle plán mu vyšel a psychopatický řidič by mohl být spokojený. Ale nebyl a během čekání na proces se mu v hlavě zrodil ještě šílenější plán. Zavraždí také jejich rodiče, kteří byli svou výchovou za šikanu dětí zodpovědné. No, tak co? Co vy na to? 800 937 937 volejte právě teď.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Antoine a The Beat Shakers s hitem Mašerí a na telefonu v tuto chvíli Tomáš. Tomáši, já ti přeju krásný odpoledne, hezký pátek, ahoj.
1: Ahoj, ahoj všem.
0: Ty jsi vášnivý čtenář, anebo to budeš mít jako tuším včera nebo předevčírem náš výherce, který se rozhodl, že to dá své partnerce?
1: Pro tchyni určitě, ona je na tchyni čtenář, takže tam to využije 100%.
0: Tak pozor, tak tohle,
1: to vyjde, no.
0: Jak my říkáme, tohle je ještě vyšší dívčí, protože ano, udělat si plusový body doma u své paní, to je jedna věc, ale mít se za dobře se svou tchyní, to je ještě jako úplně jiný level.
1: Ne.
0: Tak jo, dobře jsi poslouchal ukázku, předpokládám, že ano?
1: Ano, poslouchal.
0: A teď tedy bych chtěl vědět to rozuzlení. Je to pravda, anebo jsem si to vymyslel?
1: Já si myslím, že to je vymyslel.
0: Proč?
1: No, připadalo mi to takové trošku moc přemrštěné.
0: Bylo to moc?
1: No.
0: A co, to, že potom ještě zabil ty rodiče, anebo že to bylo,
1: no,
0: že
1: to všechno... Už s těma dětma, jakože to bylo takové hromadné a ještě ty rodiče, no, to už mi připadlo. Připadlo za vlasy trošku.
0: No, asi už jsem to přehnal, to je pravda.
1: Super.
0: Je to tak, opravdu jsem si to vymyslel, už to bylo trošku přitažený za vlasy a já ti gratuluju, protože budeš mít 12 knih a 12 důvodů, proč tvá tchyně tě má mít radši.
1: Děkuju. Bude to na Šumavu.
0: Je, no tak to je krásný. Až na Šumavu, jo?
1: No. Až na Šumavu dosušíte.
0: A tak to je skvělý. Takže pozdravujeme a ty jsi odkud?
1: Já jsem z Frýdku Místku, teď momentálně pracuji ve Štramberku a jestli můžu pozdravit všechny řidiče, tak kluci, to jsem já.
0: kluci, to je on. Vemte si z něj příklad, jo? Prostě je důležitý mít se za dobře s tchýní, tak to je skvělý. Tomáši, ještě jednou gratuluju, šťastnou cestu a zase někdy naslyšenou.
1: Ahoj, a děkuji ještě jednou.
0: Ahoj.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada. No, I can't take one more step towards you.

0: Kristina Perry na Hit Radio, je 13 hodin, 24 minut, Jirka Plnář s váma. Tomáš před chviličkou vyhrál pro svou tchýni sérii 12 detektivních knih od Lizy Reganové. Byl to ten úplně poslední balíček knih, který tady mám a WhatsApp Hit Radio je opravdu plný zpráv, kdy reagujete na Tomáše, tak jestli Tomáš teď ještě za tím volantem poslouchá, jo, tak je tady spoustu vzkazů pro tebe. Například tady Eliška píše, tak takového zeťáka bych chtěla taky. A pak je tady spousta jiných zpráv a ty jsou vlastně jako ve stejném duchu, co posílá třeba Petr. No, takže panu Tomášovi pěkně děkuju. Jestli to slyšela moje tchýně, tak to se mám asi na co těšit. Úplně chápu, jak to myslel. Myslím si, že tady asi každýho z nás okamžitě napadne ta stejná scéna z filmu Pelíšky.
1: A to vy tím prospějete to!
0: Tak Tomáši děkujeme, teda děkujeme. Za chviličku Alvaro Soler, taky Sebastián a teď pojďme zavzpomínat na dnešní snídaně šampionů.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
4: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Kutí z Plzně.
5: Ahoj, Tomé.
4: Jelikož jsem koukal na nápovědu, tak bych chtěl zkusit 1F.
3: 1F. 1F. Tak můžeme ti říct, že 1F je ještě volná.
4: Tak to je dobrý.
5: Tak Tome.
4: Tak aby to tam bylo.
3: Tome, já tě připoutám ještě nejdřív, jo. Přece jenom jsme v letadle. Tak.
5: Jak moc bys si spřál tu dovču?
4: No, asi určitě moc. Jeli bychom s manželkou.
3: Na sračce 1F není, člověče, nezlob se. Není tam ani lístky na Marka Ztracenýho.
5: A není tam ani vůbec nic, protože je tam dovolená za 40 tisíc! Gratulujeme!
3: Tomáši, letíš na dovolenou, ty bláho!
4: No počkej, to fakt není sranda, jo?
5: Není to sranda, je to tvoje!
4: Tak to je skutečný plus. Tak moc děkuju, teď teda nevím vůbec, co mám dělat.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Brand Café, per favore.
7: Sì, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinnetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
15: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
16: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
17: Jsou tady.
18: Jsou tady.
19: Jo, jsou tady.
0: Jsou tady.
18: Řekni to všem!
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
18: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senku.
20: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guess a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Clubcard o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
21: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen

Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Plzeň divadlo Teď. Davidské zábradlí Decadencers. Trojan Čermák Schneiderová. 14. až 22. června. Posem na divadlo.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Na páteční odpoledne Alvaro Soler, je 13 hodin 36 minut a já bych teď chtěl, abyste si na chviličku zavzpomínali na vaše dětství, jo? Když jste byli malí, taky jste se museli v určitou dobu chodit domů ukázat, jenom aby vaši věděli, že jste v pohodě? Jasně. Dneska už je doba samozřejmě úplně jiná. Moderní technologie všechno změnily a my vám pomůžeme jít s dobou. Jestli už teď jste rodiče, máte děti, tak dobře poslouchejte a hlavně poslouchejte Hit Radio i o víkendu. Na webu hitradio.cz nám napište do dotazníku, jakou máte rádi hudbu, jaký hit a proč. A pokud o víkendu dopoledne tu vaši písničku uslyšíte i s vaším vzkazem, tak máte 10 minut na to, abyste se dovolali na číslo 800 937 937. A když to zvládnete, my vám za to dáme chytré hodinky Garmin za cirka 7,5 tisíce pro vaše dítě. Máme tady dva typy. Jednak pro ty nejmenší, Bounce 2, což jsou hodinky, díky kterým budete s vaším dítětem stále ve spojení. Mají spolehlivou GPSku a můžete s nimi volat i posílat SMSky. Je to vlastně jako ideální volba pro, řekněme, menší školáky. A pokud už máte doma pubertáka, tak Vivo Active 6, tak ty ocení každý aktivní teenager. Mají elegantní design, dotykový display, umí víc než 80 sportů, dokonce jsou propojený s telefonem, to je samozřejmost, lze s nima platit a baterka vydrží až 11 dní. Takže se nemůžou jen tak vykecávat, jo? Vivo Active 6. Garminy tady u nás na Hit Radio jenom pro vás. V sobotu i v neděli ráno a odpoledne hraje se dvakrát denně, zhruba od 7 do 13 hodiny. Tak držím palce, pojďte na web hitradio.cz, tam se dozvíte veškeré podrobnosti a my pokračujeme dál. Za chviličku Lady Gaga s hitem Abracadabra a teď jedna romantická. Black Eyed Peas.

0: Lady Gaga, abrakadabra. Dobrý kouzlo. Dneska by nějaký kouzlo nebo zaříkávadlo potřeboval i náš tenista Kuba Menčík. Na Roland Garros postoupil jako nejmladší Čech v naší tenisové historii do semifinále a dneska bude bojovat o finále. Stojí proti němu teda víc než těžká váha, to je pravda, ale jak se říká, kdo se bojí, nesmí do lesa. Semifinále bude začínat ani ne za hodinku, v 14:30 odpoledne, tak to budeme sledovat i my tady na Hitrádiu, protože ten kluk dneska bude psát historii. Tak zdravím do Prostějova, tam drží palce úplně všichni.
1: Hitrádio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
4: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
5: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
6: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
7: Baumax slaví 10. narozeniny.
8: 10 let

0: Karlových Varech.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na baumax.cz.
2: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
4: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
5: Drž mi kabelku.
4: OK, to jsem nečekala.
3: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
6: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
7: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
6: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
7: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně tohohle společnosti.

0: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Už 13. června v Plzni na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj. Těšíme se na vás.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.pracekuriera.cz. One by Allegro.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tohle je nejhranější hit už vlastně letošních Vánoc, tedy loňských Vánoc. Je 13 hodin 58 minut, posloucháte Hit Radio. Jestli už za chvilečku půjdete domů z práce, tak věřím, že taky už máte takový malý Vánoce. No a pokud jste za volantem, tak doufám, že ve zpětném zrcátku neuvidíte blikat světýlka. Jak se aktuálně jezdí u nás na našich silnicích a dálnicích, tak to vám řekneme právě teď. Jsou tady zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zdržení dnes čeká na Tachovsku. Opatrně na výjezdu z obce Erpružice směr Trpísty, kde se pohybuje vozidlo údržby. A pozor taky v Plzni, kde omezení čeká na Rokycanské. Další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
7: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
8: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Farma Park Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
10: Nazdar, já jsem Laura. Jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dýkobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
11: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
12: Hi, this is Ed Sheeran.
13: Hi, this is Madonna.
14: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
15: On air.
16: Online.
15: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
17: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmamuzem, pohodové odpoledne. Poslanci zvolili nominantku Hnutí STAN Barboru Urbanovou místo předsedkyní sněmovny. Pětičlenné vedení dolní komory v čele s předsedou Tomiem Okamurou je tím pádem kompletní. Urbanová byla v nynější volbě jedinou kandidátkou. Starostové ji navrhli místo předsedy Hnutí Víta Rakušana, který v minulosti 4x neuspěl. Výši předporodní rodičovské si nastávající maminka nebude moci zvolit. Bude v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Novelu podepsal prezident Petr Pavel. Dnes podle výpočtu Institutu liberálních studií nastává den daňových poplatníků, tedy pomyslný okamžik, kdy lidé přestávají vydělávat na stát a veškeré jejich příjmy míří na jejich konto. Lidé letos pracovali na stát 155 dnů, o den méně než loni. A teď už něco z regionu.
1: V Rokycanech skončily opravy lávky u fotbalového stadionu v ulici u Soutoku. Lidé ji tak opět mohou využívat bez jakéhokoliv omezení. Uzavřená ale naopak dál zůstává druhá lávka, která je ve Dvořákově ulici. Nicméně i na ní už práce finišují a otevřít by se měla v následujících dnech, ještě v první polovině června.
18: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz.
1: Teploměry dnes v maximech vystoupají jen na 20 stupňů Celsia. Dál u nás na západě Čech bude většinou oblačno, jen místy i polojasno.
19: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Páteční odpoledne pokračuje dál. Dneska máme 5. června. V kalendáři Dobroslav a Dobroslava. Upřímně. Znáte někoho se jménem Dobroslav nebo Dobroslava? Já jsem na tomto světě 40 let a nikdy jsem nikoho takového nepotkal. Ale kdyby ano, tak mu moc rád popřeju. Tak všechno nejlepší za celý tým Hit Radia. A my si dáme další hity. Za chviličku Linkin Park, teď Adele.
20: Hit Radio FM+.

0: Je pátek, posloucháte Hit Radio, jsou 2 hodiny odpoledne a to znamená jen jedno jediné.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je tady náš oblíbený pořad Pravda nebo bullshit a tentokrát tak tady mám celkem zajímavý průzkum, který vlastně jako před víkendem se nám výborně hodí, jo? Takže
1: vědci
0: tvrdí, že 71% lidí v Česku tvrdí, že má na víkend spoustu plánů, jenom aby k ním nikdo nepřišel na návštěvu. Zajímavý, zajímavý. Je to tak nebo ne? Děláte to taky? Děláte to taky, to mě jako zajímá, jo, hodně teda teďko. Děláte to taky, že si vymýšlíte, že máte na víkend naplánovaný nějaký výlety, že někam jedete jenom proto, abyste mohli být doma v klidu na gauči, jo? A nebo vám nevadí, že je u vás doma většině někdo nakýblovaný z návštěv? Dejte vědět na 777-937-777 na WhatsApp Hit Radio. Dáme si song a pak jdeme na vaše životní příběhy a zkušenosti.

0: Marshmallow a Jonas Brothers na Hitrádiu.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Byla to rychlovka, jenom 2,5 minutky a WhatsApp Hitrádia mi tady opět zase praská ve švech. Ptal jsem se, jestli je pravda, že když věci tvrdí, že 71% lidí tvrdí v Česku, že na víkend už má spoustu plánů, jenom aby k ním nikdo nepřišel na návštěvu, tak jak je to u vás, jestli to tak děláte taky? Martin píše, hele, není to úplně o víkendu, ale dělal jsem tohle na střední, když se mi nechtělo odpoledne s někým ven. Chápu. Lucka, ha, ha, ha, kdyby jenom o víkendu. To je celý. Jasně, mluví úplně za všechno. Peťa píše, no jasně, zrovna včera jsem to říkala sousedce ve výtahu, že jedeme s dětmi na bazén a přijedeme až úplně pozdě večer. Další zpráva, ahoj, ano, dělám to dost často, když to neřeknu, je to jako den otevřených dveří. No a protože si rádi odpočineme, ale neradi kecáme, tak vždycky fakt něco naplánujeme a z odpočinku je nakonec minimum. Má to i tak velké plus, jsme jako rodina všichni spolu a sami. Krásný den, zdraví Aja. No tak to je hezký, že to nakonec ještě dodržíte. To si myslím, že bude velmi malý procento. Myslím si, že většina lidí opravdu jenom tvrdí, že nějaký plány má. Potom stejně doma čumí na televizi. Další zpráva. Ahoj, já se přiznávám, že to dělám, protože jsou návštěvy kolikrát, že ne a ne se zvednout a sedí a sedí a ani jim nevadí, že chcete mít klid, že máte třeba nějakou práci a tak dále. Prostě ano, dělám to, že říkám, že nejsem doma. Zdraví Renča z České Lípy. Zdravím Renču do České Lípy a přitom člověk už je jako dospělej, ne? Teď už bychom si to měli umět říct. Hele, díky. Jsem rád, že jste jako dorazili na návštěvu, ale už je čas, abyste šli domů. Ale takhle to prostě v tom reálném světě nefunguje. Právě proto je tady třeba hezká zpráva, kterou píše Lucka a píše, ahoj, já návštěvy nesnáším a proto chodím na návštěvy já. To je geniální, geniální. Jak to máte vy? 777 937 777, pište zprávy, volejte hlasovky.

0: Na páteční odpoledne Miley Cyrus.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Takže
1: vědci
0: nám tvrdí, že 71% lidí tvrdí v Česku, že má na víkend spoustu plánů, jenom aby k ním nikdo nepřišel na návštěvu. Jak je to u vás doma? Píšete a voláte na 777-937-777. Jana z Mostu posílá zprávu. Hele, mě to teda vůbec nevadí, když se u nás netrhnou dveře. Mám partnera z Ostravy a když k nám dorazí jeho kumpání z Ostravy a Slivovice teče proudem, tak si občas říkám, že jsem se měla radši na něco vymluvit. Chápu. Co dál? Tady. Janča, ahoj, my většinou o víkendu fakt plány máme, takže o tomhle nemusíme kecat. A když chceme mít klid, říkáme to na rovinu. A pokud nás někdo pozve na návštěvu a nám se tam nechce, tak to taky řekneme na rovinu, že chceme klidný rodinný víkend. Většinou to dotyční pochopí. No ale tak ani vy žijete na úplně jiný planetě teda. To nebude v Česku tohle. Michal, hele, já to mám přesně obráceně. Každému říkám, že jsem doma a že když chce, tak ať přijde pomoct, že je tam práce až nad hlavu a nikdo nepřijde. Jasně. Tak to je taky naprosto pochopitelný. A máš pivo zdarma? To u nás jako na západě Čech vždycky fungovalo. Já jsem z Plzně a tam prostě jako jakmile bylo štěně, tak to vždycky přišel každej. Jako nic moc jsme teda neudělali, ale to štěně padlo vždycky. Tak co teda, musíme udělat nějaký rozuzlení. Já si myslím, že v tomhle případě
1: vědci
0: pravdu nemají. Není to pravda, je to bullshit, u nás je to podstatně víc lidí než 71%. No jo, no, prostě nejenom věci některý, ale i lidi některý jsou neměný. Jak to tam je? Jak síla starých vín? To bychom si mohli dát.

0: Náš kvor. Byli jste někdy na jejich koncertě živě? Jestli ne, doporučuju, to prostě stojí za to. Ale zkuste stát kousíček dál od podia, jinak vám bude jako velký horko, těch ohňů je tam opravdu až nadmíru. Škvor, síla starých vín, už se těším na léto na festivaly. Teď jenom v rychlosti zpátky k tomu tématu, který jsme měli před chviličkou v pořadu Pravda nebo Bullshit. Ještě přišla jedna zpráva od Michala a ten píše, je to Michal, myslím, že jo. Teď bych nerad kecal, to je jedno, ale ta zpráva zní, ahoj, dle toho, co říkáte, je asi něco špatně, já jsem totiž ta osoba, které ostatní říkají, že mají horu plánu na víkend. No, co k tomu říct, no, já bych si to nebral osobně, ty lidi to říkají určitě každému. Za chviličku Ed Sheeran, taky Rehab, Rock My Body, tady na Hit Radio.
1: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
2: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
1: Klimatizace co topí?
2: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
1: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem.
5: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Jupi! Zahradnictví Plzeň pro vás máme skvělou službu. Jmenuje se Zahrada své pomocí. Vy dáte svaly, my dáme know-how. Podrobnosti na www.plzeň-zahradnictví.cz. Mít novou zahradu je s námi tak snadné. Zkuste to!
8: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. Olympiaplzeň.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
12: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
13: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
14: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
15: Hit Radio.

14:35, s vámi Jirka Pelnář a posloucháte Hit Radio. Za chviličku se rozloučíme, protože od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. A tak

0: ještě předtím vám stihnou pánové. Hlavně pro vás, jo. Tady budu mít zásadní radu. Za sedm minut vám řeknu, jak můžete udělat šťastnou vaší paní během jedné minuty. A vůbec jí nebude vadit, že je to tak rychle. Počkejte si na to.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Ty vole, konečně pátek! Ty vole, konečně pátek!
3: Jo, napsat radiovou pecku není zase tak složitý, veď?
2: Jo, a vykrást Marka Ztracenýho taky jde. Divoký západ se na vás těší dneska po 15. hodině. Pátek, hrajeme na přání, tak už teď klidně pište na náš WhatsApp.
1: Dej

0: Shakira na Hit Radio, chviličku před 3:15 odpoledne. A teď, pánové, všeho nechte. Mám tady pro vás jednu radu ze života, jak udělat vaší paní opravdu šťastnou. Během jedné minuty a ani nebude tentokrát vadit, že je to tak rychle. Zapomeňte na dárky, zapomeňte na večeře, randíčka a tak dále. Její životní štěstí jí dáte ve chvíli, kdy si vezmete elektrický holící strojek na vousy a půjdete s ním na balkon. To je celý, nic víc. Věřte mi, že jakmile vás uvidí na balkóně nebo na zahradě, jak se holíte a všechny ty vousy bere vítr takhle pryč a nejsou úplně všude v koupelně kolem umyvadla, tak se normálně rozpláče štěstím. Nemáte zač. Udělejte to u víkendu a pak si v pondělí spolu tady na Hit Radio povíme. Těším se na vás ve 12 i s novýma srdcovkama. Já jsem Jirka Pelnář, přeju pohodový zbytek pátečního odpoledne, který i nadále užívejte s Hit Radiem a od 3 hodin s naší odpolední show.
1: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
2: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
3: Sudovi šrot, republice ocel.
4: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
5: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila, to dobré začíná u nás.
10: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Už 13. června v Plzni na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj. Těšíme se na vás.
11: Ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Hit Radio.

0: you know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Olej na vozovce teď hlásíte na jich od Plzně v Nepomuku. Pozor si, tam dávejte v železniční ulici, kde to může klouzat. A opatrně taky na Chebsku, u Dolního Žandova na hlavním tahu se došetřuje nehoda osobního auta. A pozor ještě taky u Milíkova, kde po silnici pobíhá stádo krav. Pokud jste narazili na nějakou další nehodu nebo jinou komplikaci v dopravě, pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90 a Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

0: aplikácii Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: Máme 15 hodin, krátké zprávy pro Západ Čech a Bára Purkartová. Karlovarský kraj podpoří cestovní ruch. Vyčlenil na to částku 3,5 milionu korun. Cílem programu je zvýšit atraktivitu regionu pro návštěvníky a zároveň zkvalitnit služby, které se u nás turistům nabízejí. V Plzni dnes oficiálně začíná Metalfest. Konat se bude tradičně v Lochotínském amfiteátru u zoologické zahrady. Během 3 dnů se v Plzni představí na 25 kapel z Evropy i ze zámoří a dorazí tisíce fanoušků z desítek zemí. No a když jsme u těch festivalů, tak pozor na podvod. Na internetu se totiž objevují falešné vstupenky. Víc říká Tereza Genserková z D-testu.
2: Pokud už se spotřebitel rozhodne koupit vstupenku od jiné osoby než oficiálního prodejce, doporučujeme důkladně ověřit, s kým jedná a komu posílá peníze. V praxi se spotřebitelé mohou poté setkat například s padělanými vstupenkami nebo se situací, kdy je jedna vstupenka prodána více osobám.
1: Na akci se pak dostane jen ten, který uplatní vstupenku jako první. A závěrem ještě fotbal a světový šampionát, který začne už příští týden. Desítkám lidí se povedlo sehnat vstupenky úplně gratis. Podle fotbalové federace je zatím chyba na oficiálním webu. FIFA majitele lístku požádala, aby cenu vstupenky doplatili.
3: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz.
1: Předpověď na sobotu pro Západ Čech slibuje většinou oblačno. Během odpoledne se můžou objevit dešťové přehánky a ojediněle i bouřky. Na teploměrech zítra naměříme mezi 21 a 24 stupni. Teď už začíná páteční divoký západ.
0: Hit Radio FM+.
4: Parádní páteček všem, máme 2 minuty po 15. hodině. Otaše, až po Prahu, dokonce i v nouzově ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
5: 3 hity přesně na vaše přání. Vesmír se přijede podívat na domaž a na atletické tribuně postavíme tobogán.
4: K tomu další hity na páteční odpoledne, ale Damiano David, taky Marquez, anebo Sireo, to všechno.

0: pátku. Naprosto ideální hit. Tady je páteční divoký západ Hit Rádia FM+.
1: A já se musím přiznat, jo, mě se tady včera nejposlouchanější odpolední show na západě Čech, na divokém západě Hit Rádia FM+, mně se tady stalo jedno hrozný fópa a nerad se k tomu vracím, ale mělo to celkem vývoj. Víte, my jsme vás tady včera zvali na největší evropský turnaj dívčího hokeje. Probíhá v Plzni, na Košutce, Ice Arena, až do neděle tam můžete vyrazit na báječný ženský hokej, dívčí hokej, allforhokej.net, tam si dozvíte všechno, jo. No. Já tak jako tady na to zvu a říkám, hele, tam je prostě 14 týmů složený samých z dívek, no a nazval jsem je mužstvem. Je prostě, jo.
2: A sám sebe si zarazil a překvapil, víš?
1: Ano, ano, prostě jsou tam samý ženský a já jsem je nazval mužstvem a to by se asi nemělo, viď, Báro?
2: Hele, já jsem tam shodou okolností dneska procházela a slyšela jsem tam partu holek, který mluvili krásně česky, tak jsem za nima šla a říkám, mám na vás takový jako dotaz. A zeptala jsem se, když o vás někdo řekne, že jste mužstvo, jste s tím v pohodě? A holky mi řekly, hele, úplně v pohodě. Jasně, protože prej na střídačce, trenéři běžně jim řeknou, hele kluci, tak jdeme na led, jo? A vlastně holky to neřeší a na ten led jdou.
3: Tak to je hustý, takže kluci říkají holkám, hele kluci jdeme na led.
2: Kluci jdeme na led, chlapi, ne, pojďte.
1: Ale pro ty ženský je to ta nejlepší průprava do toho, víš, mužského světa, ve kterém žijem.
2: Přesně, tam vplujou potom a ten rozdíl nepoznají.
3: Mimochodem teda, když tam byla, jako, protože já jsem vlastně ženský hokejistky v životě neviděl, jak vypadají. Jestli si mám představit, že to jsou...
1: Normálně mají dvě nohy, dvě ruce.
2: Všechny. Tak
1: hlavu asi i taky.
3: To by asi nehráli úplně hokej, ne, Davide.
1: Jo, to by byli na fotbale, viď. Bez hlavy.
3: Ne, tak třeba para hokej, že jo.

0: Ráno David, posloucháte Hit Radio FM+. S váma taky Bára Purkartová, která se teďka podívá na to, jak to vypadá na silnicích.
1: Jsme Hit Radio FM+ a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Je tu nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehodu teď hlásí Chrást u Plzně. Přímo na průtahu se srazily dva osobáky a teď tam brzdí provoz. Bourá se taky na D5. Dva osobáky se srazily na kilometru 53 směrem na Plzeň. I tam si dávejte pozor. No a vaše další aktuální info z dopravy nám pište na WhatsApp a na číslo 720 870 237.
3: Je pátek, provoz bude housnout, tak nám o tom dejte vědět. Další varování ze silnic pro vás budeme mít zase v celou.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
12: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
13: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guess a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Clubcard o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
14: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
15: Kaufland.
16: Jsou tady.
15: Jsou tady.
17: Jo, jsou tady.
18: Jsou tady.
19: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
9: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
5: Plzeň žije divadlem. Davidské divadlo. Divadlo na zábradlí. Dekadencers. Ivan Trojan. Hynek Čermák. Jitka Schneidrová. 14. až 22. června. Pozem na divadlo.
1: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Hudba umí čarovat, taková Dua Lipa, ta o tom ví svý Hudiny na Hit Radio FM Plus a s váma Divoký západ. Dneska hrajeme na přání.
1: Je to tak, my umíme totiž čarovat s naším playlistem. Zahrajeme vám, co máte rádi, co byste rádi slyšeli, co jste dlouho neslyšeli, stačí napsat 720 870 237, to je náš WhatsApp, tohle jsou Vohnout.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky.

0: pohnutí na pátek, hele, to nesmí chybět. Ladíte divoký západ, Hit Radio FM Plus a právě na konci pracovního týdne říkáme, ne, nám už se nechce makat, my to necháváme na vás, na našich posluchačích.
1: Je to tak, 720 870 237, to je náš WhatsApp, uložte si ho, on se vám jako bude ještě hodit, nejenom na song na přání, ale co mě teda zaujalo, že víc zpráv než na song na přání přišlo z dotazy na to, kam ty holky večer půjdou, ty, co tady hrajou ten hokej, jako jo. Dokonce Patrik se ptá, jestli je možné se na ty zápasy přijít podívat. Předpokládám, že je.
0: Ano.
1: Vstupenky se dají někde sehnat.
0: allforhockey.net.
1: A je to drahý.
0: Je, koukni se, hele, to je drahý, je relativní, jo, prostě třeba pro mě teďka před výplatou je...
1: No ne, já se ptám pro kamaráda Patrika, že jo, jak moc drahá investice dneska večer to bude, jako.
0: allforhockey.net.
1: Hele, tak zdravíme všechny, co nám napsali, taky Patrika, a vybrali jsme takový ryze ženský song. Jestli náhodou nevíte, proč tomu říkám ryze ženský song, Bára vám to vysvětlí.
2: No, protože byl v reklamě na holící strojky.
0: A ty jako používá. Hlavně na nohy.
1: Na co jinýho asi než na nohy.

0: Radio FM Plus, co za chvilku dáme Alexe Warrena a bude taky 1.90 od Roxette Sleeping in My Car.
1: V Plzni se v těchto dnech hraje mezinárodní ženský hokejový turnaj. Můžete holky vidět na zimním stadionu v Plzni na Košice, kam se dá jako normálně běžně dostat. Bára tam byla, ona je tam de facto jako doma, protože její kluci tam hrajou taky hokej. A tak ty holky viděla. A já se musím zeptat, možná trošičku nevhodně, omlouvám se. Jsou to fakt ženský? Víš, protože když si představím, že prostě hrajou jako hokej, ten chlapský drsný sport, teď si představíš toho Romana Červenku, který nemá ty zuby, tak to překlopíš do té ženské verze. Tak si říkám, jak ty holky asi vypadají v reálu.
0: Tady se jedná o dívčí hokej, jo? To znamená, že těm holkám je třeba max 15, ne?
2: Já si myslím, že byly i starší, nebo takhle, určitě byly vyšší než já, což není zas takový problém, myslím si, že jim bylo třeba do 18 let.
1: A je to tak, že jako prostě takhle přijedou i v tom dospěláckém, jako přijede prostě holka v Lamborghini před zimní stadion, otevře, vytáhne ty nechty nagelovaný, jo, mini sukínku a jde do té šatny s tou krstnou na zádech.
0: Ne, to, dělaj, asi to dělají fotbalisti.
1: Že si lakujou nechty. Jo, proto vždycky tak leží, aby si ten lak nevadřil ještě víc.
3: Hit Radio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
4: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
5: Tak co na to říkáš, Baru?
6: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
5: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Ta je moc světlá. Tahle tmavá, ta zelená je taková jalová a ta červená je zas moc červená. A co tahle?
8: Vybíráte barvu pro váš nový vůz. A nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Autovolf se vším pomůžeme. Autovolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo v Plzeňském kraji. Autovolf.cz.
7: Tak asi tu červenou.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running.
15: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
16: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na
17: Firma na zážitky
15: CZ.
18: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
19: Senkor. Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
5: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Plzeň, divadlo Teď. Davidské zábradlí Decadencers. Trojan, Čermák, Schneiderová. 14. až 22. června. Posem na divadlo.
16: Hit Radio FM+.
20: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Víte, co je nejlepší k víkendové snídani? Lea Děnděši.
1: Dobré ráno.
0: Spousta energie, skvělá nálada a vážných informací jen tolik, kolik jich pro víkend potřebujete.
1: To byl spíš pozdrav nějaký indiánský, ne?
2: Asi jo.
0: Víkend je lepší s Hit Radiem.

0: 13 hodin na 58 minut, posloucháte Hit Radio FM+, tohle byly Bastille a před náma zprávy, počasí a doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dávejte si pozor u Plzně na cestě z Chrástu směrem na Drustovou. Pořád ještě se tam řeší nehoda dvou osobních aut a místem se dá projet jen kyvadlově. A opatrně ještě taky na trase Příbram Sedlčany. Za odbočkou na Višňovou se taky srazily dva osobáky. Projíždí se jen jedním pruhem a nárazově se tam můžete krátce zdržet. Další info ze silnic pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: On air.
10: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM+.
1: Bylo 16 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Ve fakultní nemocnici v Plzni se dneškem omezil vjezd k urgentnímu příjmu. Začaly totiž práce na výstavbě nového pavilonu, který bude naproti porodnici. V místě u zavírky projedou pouze sanitky nebo vozidla, která vezou osoby v přímém ohrožení života. Obec Uherce na severním Plzeňsku otevřela nový skatepark. Je součástí sportovního areálu s multifunkčním hřištěm nebo pump trackem. Vybudováním skateparku obec reagovala na rostoucí zájem mladých právě o akční sporty. Průměrná mzda v Česku přesahla 50 tisíc korun. Po zohlednění inflace meziročně vzrostla o více než 6%. Potvrzuje to i Jitka Erhartová z Českého statistického úřadu.
11: Průměrná reálná mzda vzrostla v prvním čtvrtletí 2026 o 6,4%, nominálně pak 8,1% na 50 282 korun. Nejmenší meziroční nárůst jsme zaznamenali v odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu.
1: Výrazně si polepšili například pracovníci v realitách anebo v pojišťovnictví.
12: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz.
1: Zítra by u nás na západě Čech mělo být většinou oblačno s teplotami mezi 21 a 24 stupni. Objevit se u nás může taky občasný déšť a ojediněle i bouřky. Tolik počasí, teď už pokračuje Divoký západ s Kubou a Davidem.
6: Hit Radio FM+.
0: Sledujeme dopravu a hrajeme vám na přání, to je pátek na Divokým západě v kostce.
13: Eva Farná, taky Mirai k tomu přidáme, a nebo Imagine Dragons.

0: Eva Farná a Mirai. Ladíte divoký západ Hit Rádia FM Plus. V Domažlicích na náměstí parkuje raketa.
1: Je to tak. Díky skvělému projektu, který se jmenuje Space Bus, si můžete prohlédnout, jak to vypadá ve vesmíru a zažít pocit, který zažívají samotní astronauti na oběžné dráze.
0: Počkej, takže to znamená, když půjdu normálně po Domažlicích, uvidím tam tu raketu, tak normálně jako můžu přijít a říct: dobrý den, já chci vidět, co tady máte.
1: Ano, je to tak. Ta 18-metrová mobilní raketa je něco, co nepřehlídneš. Budou u toho velký fronty. Obecně platí, že kdo dřív přijde, tak ten dřív mele. A co vás tam čeká? Vlastně vstoupíte do té rakety, dostanete na oči virtuální, nebo brýle s virtuální realitou, a pak vás čeká fantastický 4D zážitek. To znamená, bude to vypadat, jak kdybyste fakt byli v té oběžný, na oběžný dráze v té raketě, co když se to ještě bude klepat a vy se podíváte prostě na to, jak vypadá planeta Země z vesmíru.
0: No tak to je naprosto famozní, já bych jenom upravil možná to, kdo dřív přijde, protože podle toho, jak to popisuješ, tak to bude spíš, kdo dřív přijde, ten dřív bleje.

0: Kyle Smith, posloucháte Divoký západ Hitrádia FM+. My vám za chviličku na cestu z práce zahrajeme Dermoda Kennedyho a teď vám řekneme, jak to na těch silnicích vypadá.
1: Jsme Hitrádio FM+ a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na nehodu v Chebu. Došlo k ní v Rýgrově ulici, kde havarovalo osobní auto. Na místě je policie a projíždí se jen jedním pruhem. No a dál opatrně taky na jižním Plzeňsku, kde komplikace čekají v Nepomuku. V železniční ulici je na silnici rozlitý olej a může to tam klouzat. Vaše další dopravní info čekáme na našem WhatsAppu 720 870 237.
3: Na silnice se vrátíme zase v celou, budeme rádi, když dáte vědět, jak to vypadá i na vašich cestách.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Hausbrand Café, per favore?
8: Si, signora.
7: I v malém šálku lze dělat velké umění.
9: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.

0: krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
4: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
5: Ty si děláš srandu. Tohle si na sebe nevezmeš.
6: Drž mi kabelku.
5: OK, to jsem nečekala.
4: Olympia Plzeň. Místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady.
9: Jo, jsou tady.
10: Jsou tady.
7: Řekni to všem!
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
13: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
15: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
16: Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
17: Ahoj, ahoj, tady Tomáš Chutí z Plzně.
18: Ahoj, Tome.
17: Jelikož jsem koukal na nápovědu, tak bych chtěl zkusit 1F.
16: 1F. 1F. Tak můžeme ti říct, že 1F je ještě volná.
17: Tak to je dobrý.
18: Tak Tome.
17: Chtěl, aby to tam bylo.
16: Tome, já tě připoutám ještě nejdřív, jo. Přece jenom jsme v letadle. Tak.
18: Jak moc by si spřál tu dovču?
17: No, asi určitě moc. Jeli bychom s manželkou.
16: Na sedačce 1F není, člověče, nezlob se. Není tam ani lístky na Marka Ztracenýho.
18: A není tam ani vůbec nic, protože je tam dovolená za 40 tisíc! Gratulujeme!
16: Tomáši, letíš na dovolenou, ty bláho!
17: No počkej, to fakt není sranda, jo?
18: Není to sranda, je to tvoje!
17: Tak to je neskutečný. Tak moc děkuju. Teď teda nevím vůbec, co mám dělat.
15: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s

0: Robot Kennedy, krásný odpoledne, hlavně, že je pátek, že jo. Hrajeme na přání, to jsme my, takhle jsme na vás hodnými z Divokýho západu.
1: 720 870, to je náš WhatsApp, můžete napsat, můžete nám nahrát zprávu a my vám za to rádi zahrajeme, co hrdlo ráčí.

0: Ale Farben, pro ty z vás, kdo jste třeba dneska zmokli, posloucháte Divoký západ, tady je Hit Radio FM Plus a my hrajeme na vaše přání.
1: Mrkám na náš WhatsApp, kam píšete, a píše vás teda víc, že ten Nešek je takový jako těžký, dlouhý, táhne se to, neutíká to, jsme všichni unavení z toho počasí venku, přesně. Tady se tam podívám, tak bych šel jako spát. Jo. Přesně tohle píše Téra. Jedu z práce, já mám fakt strach, že nedojedu. Prosím vás, dejte tam nějaký život a budič. Úplně se vidím, jak celý víkend prospím a bude mi úplně jedno, co se okolo mě bude dít.
0: Yes. Hele, na elixíry mládí a energie jsme tady my ty praví.
1: Jakože šahnem do archivu.
0: No
1: to bylo myšlen elixír mládí. Dobrý. Hele, posíláme Comanchero, tady je Robin Cook, tak doufám, že vás to na cestách probere.

0: Robin Schulz, Fastboy a s váma.
1: Divoký západ, Hit Rádia FM+. Za chvilečku Jay-Z a nebo One Man Show Foundation.
2: No a teďka jeden sportovní unikát, který vzniknul u nás na západě Čech, na atletickém stadionu v Plzni na Škvrňanech, dokončili tribunu, kterou jindy v Čechách nenajdete. Je to vlastně jako zastřešená tribuna, která má ale na své vlastní střeše tréninkovou dráhu. Je to, je to udělané opravdu jako speciálně, aby atleti mohli trénovat běh do kopce, čímž jako naberou dynamiku a pak jsou potom rychlejší na klasický dráze.
1: Já teda vím, že oni atleti chodili trénovat pod atletický stadion, jak máš hlavní, pak jsou ty domečky a tam máš jako sešup dolů.
2: Slovanské údolí se tomu říká.
1: Slovanské údolí, super. Tak já vím, že atleti jako běhali ten kopeček nahoru a údajně ta tribuna by měla simulovat stoupání právě do toho kopečka.
2: No. Vlastně proč ne? Zajímavý. Mně to ale jako přijde, ano, je to unikátní, ale má to jednu konstrukční chybu. Jo, něco bych tam vylepšil.
1: Ten tam zase postaví hospodu nebo něco.
2: Ne, hospoda tam je, prosím tě.
1: Tam je kavárna.
2: Tam je kavárna.
1: Tam je kavárna.
2: Kavárna bomba, jo. Ale mně tam vlastně chybí jedna věc, jo. Teď si představ, jsi atlet, vyběhneš nahoru, že jo. Jsi úplně ufuněnej. Jak se dostaneš jako dolů? Běh dolů z kopce, to není zdravá věc.
1: No vyklušeš to pěkně pomaličku dolů.
2: Skluzavku bych tam chtěl.
1: No dobře, tak když ne hospodu, tak aspoň dětský hřiště.
2: Skluzavku, nebo aspoň víš jako tobogán prostě, víš, jak by tam ty lidi potom rádi běhali nahoru, to bych si možná proběh i já.
1: Mimochodem, kdybyste se teda jako chtěli podívat, jak to tam vypadá, tenhle ten unikát republikovej, tak 25. července se tam bude konat mistrovství České republiky mužů a žen v atletice. Mluvíme o atletickém stadionu města Plzně. A vstupenky už jsou v prodeji na ticketportal.cz.
3: Práce domů, to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná.

0: jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio FM Plus.
1: Tuto topí tady taky, já chci klimaty, chceš taky.
2: Tuto topí?
3: Kde?
2: Žádný.

0: CZ. Pozor, mimochádná správa. Tesachík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krát. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Farmapark u Toma, tady to všechno začíná.
6: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
5: Farmapark u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
6: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.
7: Těšíme se na tebe.
6: Farmapark u Toma CZ.
5: U Toma, tam to všechno začíná.
8: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
11: FM+.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

máte práci? Mrkněte na hitradio.fm+.cz. Máme pro vás nabídku práce v našem regionu. S námi se v konkurenci nestratíte. Hitradio.fm+.cz.

0: Benson Boone nesměl chybět, krásný pátek, posloucháte Divoký západ Hit Radio FM+.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda osobního auta se došetřuje v Chebu. Pozor v Rýgrově ulici, kde auto narazilo do domu. Během pár minut by to tam mělo být plynule průjezdné. No a bourá se taky na Karlovarsku v obci Šemnice. Taky tam projíždějte s opatrností. Vaše další aktuální dopravní info čekáme u nás na našem WhatsAppu. Číslo k nám je 720 870 237.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
4: Jenom hity. Hit Radio.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Výprodej Radčice.cz. Nakupte si nejvýhodněji. Velký výprodej outdoorového a sportovního oblečení, bot a kempingového vybavení značek Hana, Keen a dalších od 9. do 26. června v plzeňských Radčicích. Slevy až 80%. Nové zboží každý den. Více na výprodej Radčice.cz.
8: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou. Rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. Olympiaplzeň.cz.
9: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
1: 17 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Vodní záchranná služba na přehradě Hracholusky dneškem zahájila letošní sezonu. Stanice první pomoci je na levém břehu přehrady v kempu Keramika. No a sezonu na Hracholuskách zahajuje taky parník, který poprvé vypluje už zítra. Rokycany zvou na komentované prohlídky města. Konat se budou 11. června a 19. července. Na co se lidé mohou těšit, to výmluvčí města Andrea Moravcová.
10: Průvodcem bude bakalář Radek Cinke, který návštěvníkům představí historii jednotlivých částí města a proměny předměstské zástavy v průběhu staletí. Prohlídka nabídne příležitost podívat se na Rokycany z nové perspektivy a objevit místa, kolem kterých mnozí denně procházejí, aniž by znali jejich příběh.
1: Zájemci se mohou registrovat v informačním centru Rokycany. Fotbalová Plzeň zahájila volný prodej permanentek na nadcházející sezonu. Pořídit se dá ve dvou variantách, standard a extra, která navíc zahrnuje nadstavbu šance ligy. No a jak ještě můžete získat permanentku na fotbal, zjistíte u nás na webu.
11: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz.
1: Podle předpovědi u nás zítra bude většinou oblačno. Počítat máme s občasným deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se mají objevit taky bouřky. Teploty se zítra usadí v maximech kolem 24 stupňů.
4: Hit Radio FM+.
0: Nádherný odpoledne, hlavně pěkný pátek, 17 hodin, 1 minuta k tomu.
12: Aby byla pohoda i po 17. posíláme Coldplay.

0: tohle jsme potřebovali jako sůl, Pitbull a Christina Aguilera. Tady je divoký západ Hit Rádia FM+.
1: Co by to byl za pátek, aby jsme si nedali jednu kuriozní krádež? Těch máme u nás na západě Čech, jako možná víc než čárek na účtu, co se piv týče. Takže teďka vás vezmeme opět na Škvrňany. My jsme tady v minulý hodině byli na atletickém stadionu a u toho je supermarket. Ten se nedávno otevíral a aby to tak jakože zpropagovali, tak tam k tomu dali takovýho toho nafukovacího panáka. Víš?
0: Jak jako mává těma rukama? Aha. Je to ono?
1: Jo. No, představ si, někdo ho ukrad.
0: Podle mě ho má někdo na zahradě pro děti.
1: No samozřejmě, ale někdo ho ukrad i s tím kompresorem.
0: No tak samozřejmě, že to neukradneš bez kompresoru, co by si s tím asi dělal?
1: Já vím, ale prosím tě, co s tím budeš dělat, jako na zahradě, navíc to všichni uvidí sousedi a myslí si, že k tobě mají přijít na akci, že jo, prostě.
0: Na grilovačku. Tady.
1: No jasně.
0: Grilovací týden.
1: Na druhou stranu jako strašák na pole, taky dobrý.
0: No a kde jsou ty časy, kdy jsme měli na zahradě maximálně trpaslíky, jako.

jsem tři trubky, jeden bupen, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Krištof a Lolita, za chviličku taky Hunter X, no a před náma doprava, mimochodem už příští týden pro ty, kteří nám nahlásí nějakou komplikaci na silnicích, budeme mít plnou nádrž úplně gratis. Teď si slovo bere Bára.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Rozlitý olej vás taky teď může potrápit na jižním Plzeňsku. Dávejte si pozor v Nepomuku v Železniční ulici. Silnice tam může dost nepříjemně klouzat. Na západě Čech navíc prší, místy i dost vydatně, tak buďte na cestách opatrní. A vaše další dopravní info čekáme na našem WhatsAppu 720 870 237.
1: Baumax slaví 10. narozeniny.
3: 10 let skvělý.

0: relax.cz.
1: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete jen stěží.
3: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
4: Farmapark Dobřany.
5: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
3: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
6: Farmapark u Toma, Farmapark u Toma.
7: To nic nepřekoná.
8: To je úplný zvířátkový ráj.
9: Hřiště, zážitky se zvířátkama, zábava celý den.
10: Farmapark u Toma letce u Plzně vyhrává.
11: Jo, hurá!
10: Farmapark u Toma CZ.
12: U Toma, tam to všechno začíná.
13: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
14: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
13: A dárek je váš, tak ušetřete s...
15: Tisknu levně CZ.
16: Náplně hned.
17: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
18: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z TPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
19: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
9: Senkor.
19: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Anthrax na Hitrádiu FM+, hezký odpoledne všem, David Guetta před náma a taky další song na vaše přání, 720 870 237, to je náš WhatsApp, na který můžete napsat.

0: David Guetta, Alfa Mil a s váma je divoký západ Hitrádia FM+. Mrkáme na náš WhatsApp, je tu song na přání.
1: 720, 870, 237 napsal nám Karel, zdar chlapi. Na dnešek jsem měl přichystanou grilovačku s kámošema, ale zapomněl jsem otevřený grill, napršelo mi do něj a teďka mám mokrý brikety, takže potřebuju zvednout náladu a zahrát jednu pod pultovku Tony Basil, jestli teda máte. A já se ptám, máme, Jakube? Mě to nic neříká.
0: Já to taky neznám, nicméně jsou to 80. leta, já jsem si dokonce pouštěl i videoklip a na tu dobu tam jsou moc hezký roztleskávačky, tak když náhodou se budete, teď se nechtěl říct večer nudit, to zní blbě. Když náhodou se někdy budete nudit, tak si ten videoklip puste.
1: Ok, já jsem se ptal, jestli máme to nebazil a stačilo říct ano.
0: Máme.

0: fajn, za chviličku dáme Miley Cyrus, ladíte divoký západ Hitrády a FM+.
1: Kam vyrazit?
2: Kam o víkendu, co s volným časem, jestli se budete pohybovat kolem Plzně, doporučuji určitě Hrad Radyně. Je to kousíček od starého Plzence a vy tam teďka zažijete oživlé prohlídky, kdy vás přímo po Hradu Radyně bude provázet legendární Radouš.
0: Já vás pozvu do Krušných hor, protože tam to o víkendu bude pěkně dunět. Přesně to. Tohle dunění totiž nabídne festival Big Dance 2026, a to v Abertamech. V sobotu 6. června vás čeká 10 DJs, 10 hodin hudby bez pauzy, obří stage, efekty, lasery a hlavní nominantou bude legendární US Army Truck s 20 kW zvuku. Pokud chcete vyrazit i s partou, tak skvělá zpráva, protože stále ještě můžete pořídit zvýhodněný balíček vstupenek. Když koupíte dvě, tak třetí dostanete gratis.
1: Další tipy na nejlepší akce na

0: mplus.cz. Jenom hity. Hit Radio.
1: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
2: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
3: Sudovi šrot, republice ocel.
4: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
6: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
7: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
8: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
9: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
10: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
15: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
16: Atava!
17: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
18: Hit Radio FM+.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Damiano David na Hitrádiu FM Plus. Poetika, tak ta je před náma a ještě předtím souhrn toho nejzásadnějšího, o čem jsme dneska mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsem šel s barvou ven. Jo, včera jsem tu měl takové fápo, fópa, fauxpas, víte co? Když jsem tady mluvil o největším dívčím hokejovém turnaji v Evropě, který můžete navštívit v Plzni až do neděle v Ice Areně, tak jsem ty ženské týmy označil za mužstva. No go, no go. Jo. Omlouvat se za to ale nebudu, protože já to umím vyvážit a jakmile se začne hrát liga, tak budu o fotbalistech zase mluvit jako o dámičkách, takže je to v pohodě.
0: No a taky jsme se pověnovali těm ženám, který ten hokej hrajou, protože mě zajímalo, jak jako vypadá, jestli to jsou nějaký jako nařachaný ženský, anebo fakt jako dámy s umělejma nechtama. Načež Davidovo odpověď mě teda velice překvapila.
1: Já jsem už zapomněl na co.
0: Jo, to je dobře, protože si mi řekl, že mají ruce a nohy. Což by blbej neřek. Já vím, je pátek, ale o paralympiádě přeci jenom řeč nebyla.
1: Týden končí, my s ním. Budeme se na vás těšit zase v pondělí po 15. hodině. Tak si naleďte Hitrádio FM+.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zdržení teď hlásí D6. Dávejte si tam pozor mezi kilometry 126 a 133 v obou směrech. Pohybují se tam silničáři. Je tam proto zúžená vozovka. Vaše další aktuální info z dopravy pište na náš WhatsApp 720 870 237.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

0: CZ. Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. Olympia Plzeň CZ.
1: Hi, it's me, Rita Ora.
2: I'm Macklemore.
1: I'm Dua Lipa.
3: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
0: On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Česko bude mít novou ombudsmanku, stane se jí právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. V dnešním druhém kole sněmovní volby porazila někdejší zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská nahradí přesluhujícího veřejného ochránce práv Stanislava Křečka. Policisté v souvislosti s nálezem části lidského těla v Kinčperku nad Ohří obvinili jednu osobu z vraždy. Navrhli její vzetí do vazby. Hrozí jí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Případem se kriminalisté zabývají od středy. NASA ukončila poplach a povolila astronautům návrat do mezinárodní vesmírné stanice. Posádka ISS se musela ukrýt do kosmických lodí a připravit na možnou evakuaci kvůli úniku vzduchu. Tenista Jakub Menšík do premiérového finále Grand Slamu nepostoupil. Na Roland Garros podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi z Německa 1-3 na sety. A kajakář Jakub Krejčí ovládl domácí závod světového poháru slalomářů v Praze Troji. Připsal si tak premiérové vítězství v seriálu.
6: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz.
5: Zítra bude nejprve jasno až polojasno, během dne má postupně mraků přibývat, na Moravě a ve Slezsku až později odpoledne a večer. Zejména v Čechách se později odpoledne a večer taky místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů.
7: Je tu pátek, přátelé, kamarádi, kdo pak je tu s váma dneska výjimečně? Moje maličkost Leona Děndější, nebojte, není sobota ani neděle. Budeme dneska spolu usínat, zítra spolu vstávat, ale teď ty nejlepší hity 80, 90 až po milénium. Jdeme na to.

Posloucháte Hit Radio Classic, Fade to Grey, 80 jak vyšitý. 9 minutek po 18. s vámi Leona. Tak jak se máte? Co pak děláte? Dejte vědět, jestli už máte padla v práci na 777-937-777 a co máte vlastně dneska v plánu a taky na víkend. Krom toho, že nejenom to, že budeme dneska spolu usínat, ale my zítra a v neděli spolu budeme i vstávat a že pro vás mám dárečky. Co takhle hodinky? No, chytrý hodinky. A nebo nezapomenutelné zážitky, skvělou muziku, tohle všechno tady pro vás budeme mít. Každopádně ale teď je pátek, 5.6., první červnový pátek. To znamená, že vám hrajeme ty nejlepší 80, 90 až po milénium. A jinak tomu nebude ani teď, protože mě když bylo tenkrát 12, 13 let, tak úžasná ikona, popová princezna Britney Spears vydávala svůj první song Oops, I Did It Again. Dneska ji známe spíše z Instagramu a sociálních sítí, kéž by se ta holka vrátila, ale její hudba byla tenkrát nesmrtelná a hity zůstávají pořád. Tak komu pak se vrací puberta, co? Přiznejte se, Britney Spears Oops, I Did It Again právě teď.

0: Je tu pátek, volno, relax, odpočinek před námi. Co takhle Snow Informer? Já doufám, že vám tahle pečka udělala velkou radost. Ve mně to vzbuzuje příval pozitivní energie, mám chuť zpívat a tančit, i když bych možná i trošku spinkala. Každopádně za chviličku Kabáti a jejich Bára nebo Farao a spousty další skvělý muziky. Vy nám píšete, že už máte většina z vás padla v práci, že už jenom odpočíváte doma. Čeká vás víkend, pohodička, i to počasí bude fajn na nějaký výlet třeba. Tak pokud možno, zůstaňte dál na vlnách Hit Rádia. Za chvilku jsme zpět.
1: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete
8: si. Tisku levně.cz
9: Náplně hned.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.
2: Wonderland. Far beyond reality, but...

posloucháte Hit Radio Classic, 3 minutky po půl sedmé, hezký dobrý večer. S vámi Leona a já mám pro vás skvělé hity. Osmdesátky, devadesátky, milénium a zítra dárečky, takže kdo chcete zjistit více, mrkněte na web hitradio.cz ať vám vůbec nic neuteče, kamarádi, protože my toho pro vás o víkendu chystáme spousty. Takže www.hitradio.cz, klikněte na soutěže a tam už to všechno máte. A ode mě teď tahle nádherná romantika. Beverly, Promise Me, miluju ten song, tak si ho užijte. A napište mi, jak se máte, co děláte a co budete dělat a co nebudete dělat. Jsme Hit Radio.

0: takhle chutná páteční podvečer z Eteru Hit Rádia. Díky, že posloucháte, jedna minutka po 18. Mě tady rozesmívá kolega. Chtěla jsem říct, že 18 hodin 41 minut. K tomu to je aktuální čas. Před námi je Captain Hollywood Project, zlatý devadesátky. Určitě znáte takový ten song More and more and more, ta-da-da-dee-dee-da-dee-da. Tak přesně tohle bude. A nebo taky taková romantika Take My Breath Away. Take My Breath Away. Jsem si teď zahrála na takový rádiový hudební ukázky. No a tuhle dvojici doplní ještě španělský senior Ricky Martin, Livin' La Vida Loca. Na tohle všechno se můžete těšit. Už za moment jsme zpátky.
1: Ta je moc světlá, tahle tmavá, ta zelená je taková jalová a ta červená je zas moc červená. A co tahle?
2: Vybíráte barvu pro váš nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Auto Wolf se vším pomůžeme. Auto Wolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo v Plzeňském kraji. Autowolf.cz.
1: Tak asi tu červenou.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
4: Senkor.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
2: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
1: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
4: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
6: Jedeme, nezastavujeme, pokračujeme dál. Krásný pátek, 80. 90. milénium. Olivia Newton, pojďme společně na ní zaspomínat. K Xanadu.

Posíláme velké pozdravy do hudebního nebe. Chris Rea, Looking for the Summer. I tohle vám hrajeme v rámci Hitrádia Klasik. Našeho speciálu takhle večer od pondělí do pátku, kromě středy, kdy máme 3 hodiny hitu na přání jenom podle vás. My pokračujeme dál, protože před námi je žena s nejúžasnějším a nejkrásnějším pozadím na světě. J.Lo. Dáme si její klasiku z 90. let a hlavně u těch 90. zůstaneme i teď. Co byste řekli pořádnému hitu, tucárně takové to pojďme všichni šlapat zelí. Protože do éteru Hit Rádia Klasik přichází Two Unlimited a jejich No Limit. Tak volume doprava a užijte si ten páteční večer. Jsme Hit Rádio.

0: že posloucháte Hit Radio. My pokračujeme dál, protože před námi Black Box nebo legendy. České legendy, Buty a jejich František. Už za 4 minutky vám je tady pustím.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
5: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.

0: Krony.cz.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s 2 motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
3: Senkor.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s
6: tisku levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
8: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na
11: firmanazážitky.cz.
12: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
13: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
14: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.

Fox, Fantasy. Tohle taky hrajeme, pátek večer, půl osmá je tady a před námi je song, který někteří z nás měli i jako vyzvánění svých mobilních telefonů. Já vás nebudu dlouho napínat, protože já když jsem to teď slyšela, takovou tu malou ukázku, tak ve mně normálně zní nostalgie.

0: 70, vám rádi servírujeme. Je pátek, 5. června, doufám, že se máte krásně. Přišla nám tady zpráva od Terky. Ahoj Leonko, hrajete strašně hezky, zrovna pracujeme na zahradě, děláte nám tou hudbou velkou radost a ty ještě víc, protože máme rádi tvoji energii. Hrajte dál, my vás tady máme na plné kule, jak se říká. Prosím pozdrav Jiříka, Filipka a taky naši Aničku, děkujeme moc. Tak jsem to vyřídila, děkujeme za takovou hezkou zprávu. A co takhle třeba Anaka nebo Simply Red, Lionel Richie, to jsou prostě legendy všech legend. Tak přesně tohle nás čeká za pár minutek, tak nikam neodcházejte a hrajeme dál. 80, 90, milénium, prostě ta hudba je láska, hudba je nesmrtelná, obrovská emoce, radostná, plačtivá, veselá, zpívaná, tančící, prostě každý se v tom najde, nebo ne?
1: Na semaforech červená, kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
2: Opatrně na 5. kilometru při vaděče z ostrova na Karlovy Vary.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio FM.

0: FM Plus.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Obchodní prostory v Praze za 17 milionů. Byt 4 plus 1 ve Větrušicích Praha Východ za 7 milionů 249 tisíc. Byt 3 plus 1 v Písku na Budějovickém předměstí za 4 miliony 450 tisíc. Byt 3 plus 1 v Martině vsi na Litoměřicku za 2 miliony 990 tisíc. A chata v Chotýšanech na Benešovsku za 3 miliony 690 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
4: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
3: Klimatizace co topí?
4: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
3: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Hit Radio FM Plus.
5: Zlepši si náladu.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.
4: Farma Park Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je v stěží.
5: Pazar, já jsem Laura. Jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dýkobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
6: Zvířátka a skáň.

0: zlepši si náladu.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Drahý Jerry Krof, potkaní hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: www.radio1.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: helyezett. Pozor, mimochádná správa. Desachík, žehe krov, potkaní hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
3: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s
6: tisku levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.
10: Hit Radio.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz

0: rarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ. Tuto topí tady taky, já chci klimaty, chceš taky.
1: Tuto topí?
2: Kde?
1: Žádný

0: CZ. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
1: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hi, it's me, Rita Ora.
4: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
0: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.